přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: rád, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

celé naraz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Radio Jih. Jsme s vámi nejen v rádiu, ale i na webu.
1: Buďte s námi online.
0: www.radiojih.cz Radio Jih.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: s vámi nejen v rádiu, ale i na webu.
1: Buďte s námi online.
0: www.radiojih.cz
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Pondělní ráno, Moravo, ano, víkend je fuč, před námi znovu celý pracovní týden, ale bude to z hity pro dobrou náladu. 4 minutky před 17:30, pondělí 15. června, nabízíme ranní hudební menu už za chvíličku v éteru Bruno Mars. Přidají se pár Disco Machine. A nebo Mirai. Hned v úvodu nového pracovního týdne nabídneme aktuální předpověď počasí, jež slibuje až 24 stupňů Celsia.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat bude oblačno, z rána hlavně v jižní části kraje i méně oblačnosti. Během rána dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přehánek. Odpoledne postupně většinou polojasná obloha, k večeru se bude oblačnost dále částečně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském kraji až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 22. No a 3 minutky před 17:30 v Brně 9, Hovorany, Brumovice, Kunovice 10 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na cesty na Zlínsku, v Brumově Bílnici, v ulici Kramolíše je silnice uzavřena, bude až do 16. prosince, jde v podstatě o novou uzávírku, tak opatrně, aby vás to v pondělí náhodou nepřekvapilo. Pěkné ráno, ať už míříte kamkoliv, si hem jedině šťastnou cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Je to opravdu hodně, co máme pro vás pro dnešní den připraveno. Snad bych mohl vypíchnout soutěž Dejte si pozor na jazyk, ve které máme lupeny na cibula pest v hodnotě téměř 5000 korun.

0: 9.38, krásné místy, slunné pondělní ráno, toto byly Purple Disco Machine, za chviličko Miraj a jejich malinovej syrop a tento kousek, tento song, tuto písničku pošleme Vítkům, již mají po celý dnešní den svátek. Jméno Vít propůjčuje svému nositeli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese, také s rozsáhlým prostorem lesem a divokou přírodou, je totiž jméno Vít dle některých výkladů spojeno. A tak gratulace po ránu míří z ranní jízdy rádej třeba na Kijovskou, kde máme 124 dnešních oslavenců. Gratulace míří na Slavkovskou, kde jich máme 53, z Nojemskou lásí 95 chlapíků se jménem Vít. Gratulovat budeme dál, tentokrát je ale ve zvířecí říši. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví hač a butterfly, tak hafarům a kočičkám všechno nej. No a i v úvodu nového pracovního týdne mrkneme lehoulince do historie. 15. června roku 1883 schválilo Německo jako první země na světě povinné zdravotní pojištění pro dělníky. Šlo o myšlenku, která změnila život milionu lidí a zajištění toho, že když člověk onemocní, neměl by zůstat bez pomoci a bez příjmu. Právě tehdy vznikly základy systému, který dnes považujeme za samozřejmost. Zdravotní pojištění, nemocenská nebo hrazená péče u lékaře totiž stojí na stejném principu. Lidé si společně vytváří jakousi finanční rezervu pro chvíle, kdy je postihne nemoc. Jinými slovy, pokaždé, když dnes u lékaře předložíme kartičku pojišťovny, využíváme myšlenku starou přesně 143 let. A to byl náš pohled do historie. Zpátky k Vítům, jež mají po celý dnešní den svátek, posíláme z pondělní ranní zde v Pirodě na 40 minut slibovaný hudební dárek a za pár minut se objeví ve vysílání Skřeťák a bude tady ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní ranní jízdě, minutku po 6:15, Journey, už za chvilečku Shakira a její Zone. A nebo Keen. Zkrátka dobře, i dnes úvod nového pracovního týdne, i ty pro dobrou náladu. A slíbili jsme, že ve vysílání rády a jich se objeví skřiťák, tak tady je dobré ráno.
1: No krásné ránečko, jsem blb, vím to. Víte, já jsem začal chodit na kurzy karate. A po 3 týdnech jsem zjistil, že je to diskuzní klub neslyšících. Tak vás všechny moc zdravím, přeju do nového týdne hodně sil.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, dnes datem 15. června po 6. hodině z ranní jízdy. Třeba ATB. DJ David Guetta, Terry Swims, Atoms and I. A song kniha Levoáno nabídnou No Name. A my krom hitů pro dobrou náladu nabídneme třeba čerstvé jihomoravské zprávy. Na Pálavě se objevili šakaly, podrobnosti nabídne Indros. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí slibující místy až 24 stupňů Celsia. No a v těch dnech nadcházejících možná i tropické 30 či supertropická 35 přijde. V tom případě si dovolujeme nabídnout soutěž o klimatizaci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle.

0: Kon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo, je přesně 6 hodin. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Šakal obecný se šíří i na Břeclavsko a Brno sever připravuje obnovu náměstí Slovenského národního povstání. Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v Pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy. Návrat vlků do krajiny by podle vědců mohlo jeho další šíření alespoň částečně zpomalit. Náměstí Slovenského národního povstání v brněnských Černých Polích čeká rekonstrukce, která přinese opravy hřiště, nové úpravy veřejného prostoru i kavárenskou zahrádku. Součástí změn má být také vodní prvek před kinokavárnou, zatímco památník Slovenského národního povstání zůstane zachován. Dělníci nyní opravují samotnou kinokavárnu, která by po modernizaci mohla nabízet i promítání nejnovějších filmů. Kulturní středisko Omega převezme správu sálu a kavárnu povede brněnský restauratér Red Kawaii. Projekt dalších oprav připraví vybraný projektant ještě v průběhu letošního roku.
0: Počasí.
3: Převažovat bude oblačno z rána, hlavně v jižní části kraje, i méně oblačnosti. Během dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech polojasná obloha. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 24 stupňů v Jihomoravském, maximálně 21 stupňů ve Zlínském kraji. A míříme k ranním teplotám. Hodonín, Pasohlávky, Otrokovice 10, Lužice 11 stupňů Celsia.
5: Využijte od prodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
3: A v pondělí 15.6. také na cesty v Brně Horních Heršpicích na Starém náměstí nadále probíhají výkopové práce. Počítejte s omezením, vše naplánováno až do 31.7. letošního roku. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda.
6: Ranní jízda.
0: Na Rádiu Jih.
3: A vypadá to, že se budeme i plavit, protože co Čech, to kapitán. Lodí totiž prudce přibývá, jsou v módě. České řeky a přehrady zažívají nevídaný nápor. Touha Čechů po svobodě na vodní hladině proměnila vnitrozemský stát v lodní velmoc. Podrobnosti už za chviličku. Teď ATB. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

9,5 minuty po 6. Geta, tedy Swim, Stones and I v pondělní ranní jízdě, za chvilečku Rihanna a nebo Naughty Boy. Co Čech, to kapitán, no vypadá to tak. Češi stále objevují novou vášeň. Je vás čím dál více, objevujete lodě. A i když nemáme moře, na našich řekách, přehradách a kanálech je stále větší a větší provoz. V registru už je přes 23 tisíc lodí, což je o polovinu více než před 10 lety. Přibývá také lidí s kapitánským průkazem. Ten už má více než 71 tisíc Čechů a další tisíce si ho každoročně pořizují. Odborníci říkají, že loď dnes nahrazuje obytný vůz. Láká hlavně svoboda cestování a možnost dostat se přímo do center měst po vodě. S rostoucím zájmem ale přicházejí samozřejmě i problémy. Na mnoha místech chybí kotviště a získat vlastní místo pro loď je často složité, no a i drahé. Dobrou zprávou je, že se rozšířuje infrastruktura, jak už od nás víte, na jižní Moravě se letos Baťův kanál vůbec poprvé prodloužil až do Hodonína a na českých řekách vznikají nová a nová přístaviště. No, tak ať už budete trávit třeba nadcházející dovolenou obytňákem po jižní Moravě, anebo budete kotvit v některém jihomoravském přístavu, rozhodně vám přejeme krásné počasíčko, abyste si to užili tak, jak jste si naplánovali. My plánujeme další hity pro dobrou náladu, naplánovali jsme taky ranní téma, tak za chviličku mrkneme, o čem že to v úvodu nového pracovního týdne bude. Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 18 minut po 6 hodině, Naughty Boy v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co nevidět, no name, ni alebo ano. Ale ano, i dnes tady pro vás máme ranní téma. No a protože na rádiu jich startujeme od dneška soutěž o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, kterou můžete vyhrát úplně zadarmo, a to včetně instalace a ovládání přes telefon, tedy ideální do bytu nebo domu. Stačí v našem vysílání ulovit letní megahit Žijeme len raz a dovolat se jako první do studia a klima je vaše. No ale jak ta soutěž souvisí s ranním tématem, my se totiž ptáme, jestli pak patříte k těm, co si to bez klimy neumí v létě představit, anebo se jí naopak vyhýbáte, protože vám třeba nedělá dobře. Tak máme tady oba tábory, klimatizace ano nebo ne, a kde podle vás nejčastěji. Zapojte se do ranního tématu přes Facebook Rádia Jih, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a hlavně poslouchejte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a hledejte ve vysílání ten letní kousek Ega Žijeme len raz. Pokud ho uslyšíte a zavoláte, klimačka v hodnotě 25 000 korun, včetně instalace a ovládání přes telefon, je vaše.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Katiška Train, za námi, před námi Savage Garden. Po půl sedmé v ranní jízdě rádia Jichy Taylor Swift. Stejně jako Škvor a Síla starých víz. Krátké pondělní jihomoravské zprávy za ten 15. června nabídneme už za chviličku, zkontrolujeme ranní moravské teploty a zavítáme za vámi na cestu. Hezké ráno a nezapomeňte, i dneska pro vás chystáme soutěže, třeba soutěž Dejte si pozor na jazyk, a ve hře dvě vstupenky na Cibula Fest v hodnotě téměř 5000 korun.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, je půl sedmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ratiškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratiškovicemi a Miloticemi. Brno plánuje do konce letních prázdnin spustit první stálé úsekové měření rychlosti ve městě. Radar bude hlídat řidiče v Rušné Knínické ulici, kde podle města často překračují povolenou rychlost.
1: Počasí.
11: Aktuálně ve Zlíně 10 stupňů, tu samou teplotu hlásí i Žarošice, Velké Pavlovice a Bílovice Uherského Hradiště.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno na cesty v Brně, v Kohoutovicích, Pavlovské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží je uzavřena vozovka z důvodu prací na vodovodním potrubí. Dnes by ale všechno mělo být hotovo. Tak opatrně na cestách, šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou rádia Jih.
12: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

Pozor na novou vlnu podvodných SMSek. Ministerstvo dopravy varuje před zprávami, které vyzývají k zaplacení pokuty za dopravní přestupek. Podrobnosti nabídneme už za chviličku. Teď minutku po půl sedmou. Po půl sedmé jsou tady Savage Garden s peckou To The Moon and Back. Krásné pondělní ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 6.39 a v pondělní ranní zvěř zpěvačka Taylor Swift, už za chviličku Škvor a Síla starých vín. No a v úvodu nového pracovního týdne upozornění na novou vlnu podvodných SMSek. Jak už jsme naťukli před pár minutkama, ministerstvo dopravy varuje před zprávami, které vyzývají k zaplacení pokuty za dopravní přestupek. Podvodníci se snaží lidi vystrašit hrozbou exekuce, soudu nebo zablokování účtu. Ve zprávě bývá odkaz na falešný web a někdy dokonce nabídka slevy na pokutě, pokud ji zaplatíte rychle. Ministerstvo připomíná, že informace o dopravních přestupcích tímto způsobem neposílá. Na podobné zprávy proto nereagujte, neotvírejte odkazy a nezadávejte své osobní ani platební údaje. Mimochodem, pokud si nejste jistí, můžete si zprávu ověřit na webu panprokoukl.cz. Tak pozor, v úvodu nového pracovního týdne na novou vlnu podvodních SMSek, jež vyzývají k zaplacení pokuty za dopravní přestupek. Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projížďky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:45 Vance Joy, z pondělní ranní jízdy, co nevidět, Safri Duo. Teď ale k našemu rannímu tématu, i když vlastně první soutěži, protože na Rádiu Jich startujeme od dneška soutěž o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, kterou můžete vyhrát úplně zadarmo, a to včetně instalace a ovládání přes telefon. Ideální do bytu nebo do domu. Stačí v našem vysílání ulovit letní megahit Žijeme len raz a dovolat se jako první do studia. No a když jsme říkali, že to máme i v ranním tématu, respektive ranní téma propojujeme ze soutěží, tak se vás dneska ptáme, jestli patříte k těm, co si to bez klimy neumí v létě představit, anebo se jí naopak vyhýbáte, protože vám třeba nedělá dobře. Tak, máme tady oba tábory, klimatizace ano, anebo ne. A když už ano, tak kde třeba nejčastěji?
1: Napsala Magdalena, ve dvou zaměstnáních jsem seděla v kanclu pod klimatizací, v práci si člověk místo nevybere, několikrát za den do skladu, kde bylo 30+ a návrat do 22 stupňů, děs a hrůza, celé léto hotová, průdušky, záda, ta klimatizace ne. Jak říkám, znám dobře a zima, stav horko neznám.
0: No, i to je názor jedné z našich posluchaček, konkrétně Magdy, která se přidala na Facebooku Rádia Jich, stejně jako Pepin, určitě tam, kde se dělá a spí, v kancelářích jsou k ničemu. No, jedny z prvních vašich názorů k našemu dnešnímu rannímu tématu, tak budeme velmi rádi, když se zapojíte i další ranní pondělní posluchači přes Facebook Rádia Jich, anebo taky přes linku 606 703 889. Na tuto linku můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy. Tak víme, že na jedné straně klimatizace může být velký pomocník, na straně druhé, jak ostatně napsala Magdalena, to může být i docela zlý pán všeho, takzvaně s mírou. No ale když nám meteorologové slibují ke konci tohoto pracovního týdne i super tropické 35, tak si myslím, že mnozí klimačkou nepohrnou.
1: No, myslím si, že přijde vhod na mnoha místech.
0: Safri Duo, teď další hit pro osvěžení v pondělní ranní jízdě. 11 minut před sedmou.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nebo Kaskáda. A taky další čerstvé pondělní jomoravské zprávy. Hratíškovice dokončují cyklotrasu k poutnímu místu. Jakému? Rozradíme už za chviličku a nezapomeňte na vzbrusu novou soutěž na rádiu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Za minutu bude 7, vyníšeme hezké pondělní ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Ratiškovice dokončují cyklotrasu k poutnímu místu Náklo a Brno spustí první stálý radar v Kníňské ulici. Ratiškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratiškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června, zatím v místě platí úplná uzavírka zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2 milionovou dotaci z Jihomoravského kraje. Cyklotrasa by měla být otevřena před tradiční poutí, která se uskuteční 5. července. Brno plánuje do konce letních prázdnin spustit první stále úsek ve měření rychlosti ve městě. Radar bude hlídat řidiče v Rušné Kníňské ulici, kde podle města často překračují povolenou rychlost. Úřad nyní dokončuje projekt a s policií řeší technické detaily provozu. O případném zvýšení rychlostního limitu z nynější 50 na 60 km v hodině se stále jedná. Cílem opatření je zvýšit bezpečnost na silnici, kterou využívají řidiči, cyklisté i chodci.
8: Počasí.
7: Podle meteorologů bude dnes převažovat oblačno, z rána hlavně v jižní části kraje i méně oblačnosti, během dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech polojasná obloha, teploty dnes v Jihomoravském kraji maximálně tedy 23 stupňů Celsia, ve Zlínském maximálně 21. No a aktuálně minutku po 7. hodině, Dambořice, Polešovice 11, Zlín, Ladna, Obřeclavy 12 stupňů Celsia.
10: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih.
11: doprava.
7: Na silnici druhé třídy číslo 490 na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu z obce Nívnice na Dolní Němčí se srazila dvě osobní auta. Počítejte s možným omezením dopravy. Šťastnou pondělní cestu.
11: Ranní jízda. Na rádiu J.
7: Po 7. hodině další hity pro dobrou náladu. Mrkneme taky do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek. Mrkneme i lehoulince do historie dnešního dne. A nezapomeňte, i dnes budeme soutěžit, byť až v té další hodince. Po 8. nás čeká soutěž Dejte si pozor na jazyk. A dnes máme pro vás dva lupeny na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun. No a samozřejmě, že jsme odstartovali taky soutěž o klimatizaci. Podrobné informace o soutěžích na našem webu www.radiojich.cz. Hezké ráno, ať se vám daří a díky, že jste s rádiem Jich, s rádiem Jižní Moravy. Teď už Beyoncé.

0: svátek Vít a jméno Vít propůjčuje svému nositeli veselou povahu. Tak doufám, že jí má i v úvodu nového pracovního týdne. No a to jméno nepropůjčuje svému nositeli jen veselou povahu, ale dokonce i optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Také s rozsáhlým prostorem, lesem a divokou přírodou je totiž jméno Vít dle některých výkladů spojeno. Tak gratulace po ránu míří třeba na Břeclavsku, kde máme 160 dnešních oslavenců, na Hodonínsku jich máme 172, gratulace míří na Brněnsku, kde je 652 dnešních oslavenců a na Zlínsku jich žije 168. Tam pofrčí kapela Kryštof s hitem Na viděnou. Gratulovat budeme dál, tentokrát ve zvířecí říši. Ve zvířecím kalendáři jsou dnes vepsána jména Hač a Butterfly. Tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme v úvodu nového pracovního týdne v pondělí 15. června i lehoulince do historie. 15. června roku 1883 totiž schválilo Německo jako první země na světě povinné zdravotní pojištění pro dělníky. Šlo o myšlenku, která změnila život milionu lidí a zajištění toho, že když člověk onemocní, neměl by zůstat bez pomoci a bez příjmu. Právě tehdy vznikly základy systému, který dnes považujeme za samozřejmost. Zdravotní pojištění, nemocenská nebo hrazená péče u lékaře totiž stojí na stejném principu. Lidé si společně vytváří jakousi finanční rezervu pro chvíle, kdy je postihne nemoc. Jinými slovy, pokaždé, když dnes u lékaře předložíme kartičku pojišťovny, využíváme myšlenku starou přesně 143 let. Zpátky ale k dnešním oslavencům. Tady posíláme z ranní jízdy rádia Jich hudební dárek. Kapelu Kryštof a song Na viděnou.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:17, krásné pondělní ráno, Moravo, to byl Enrique Iglesias, za chvíličku Kaskáda nebo Britney Spears.
1: No, je to tak. Lidi mají různé koníčky. Nevím, jestli se toto některým bude líbit, teda kolego.
2: No, jako řekl bych, že padají pokuty za různé věci, ale možná byste nečekali to, že Austrálie zabavila rekordní množství nelegálních švábů. I šváby mohou být nelegální. Konkrétně australské úřady zabavili chovateli ve městě Bathurst více než 100 000 nelegálně chovaných švábů. Dokonce se jedná, dámy a pánové, o největší záchyt exotických bezobratlých živočichů v historii země. Hodnota toho zabaveného hmyzu přesáhla 200 000 australských dolarů, tedy téměř 3 miliony korun za šváby. Mezi nalezenými druhy byly hlavně velcí madagaskarští šváby, kteří dorůstají až 8 cm. Podle odborníků je chovatel pravděpodobně prodával jako krmivo pro plazy. Austrálie má ovšem velmi přísná pravidla na ochranu přírody před nepůvodními druhy. Zakázaná zvířata či rostliny mohou představovat riziko pro místní ekosystémy zemědělství, a tak si na to v Austrálii u protinožců dávají velkého majzla. Navíc za pašování nebo chov nepovolených druhů hrozí v zemi vysoké pokuty. Proti majiteli zabavených švábů zatím úřady nezahájily právní řízení, vše je ale prý v běhu. Všichni zabavení šváby budou podle australských úřadů usmrceni.
1: Uráci.
2: No tak jako za mě velmi, ale velmi neobvyklý případ, jako říkám, padají pokuty, už jsme tu měli jakoby lecos, ale jako že to dostane někdo za to, že doma chová více než 100 000 nelegálních.
1: To je koníček.
2: Švábu, to je zvláštní koníček. No, jako jak 100 000 lidí, 100 000 kutí.
1: To není asi ideální soused do paneláku.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, za chviličku Adam Ďurica, Nelutuje. Další hit, tedy Blinding Lights, nabídne The Weeknd. A Be Mine zase DJ Tim Kamara. Je pondělí 15. června, máme pro vás připraveny další krátké jihomoravské zprávy a podíváme se za vámi na cesty. Čerstvou dopravní nehodu máme třeba hlášenou z Napa Jedel.
1: Rádio Jih. Jsme s vámi nejen v rádiu, ale i na webu. Buďte s námi online. www.radiojih.cz
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou

0: ty to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
14: Hezké pondělní ráno, Moravo, je půl osmé.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Náměstí Slovenského národního povstání v brněnských Černých polích čeká rekonstrukce. Ta přinese opravy hřiště, nové úpravy veřejného prostoru i kavárenskou zahrádku.
15: Rádio Jih. Počasí.
16: Aktuálně v Hodoníně 12 stupňů, 11 hlásí Terezín, 13 pak Pasohlávky a Kunovice.
15: Rádio Jih. Doprava.
14: V Napajedlech v Napajedelské ulici u křižovatky s Kvítkovickou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokován jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A s omezeními nadále počítejte také na Uhersko-Hradišku na výjezdu z obce Nivnice na Dolní Němčí. Jak už od nás víte, tam se srazila dvě osobní auta. Šťastnou pondělní cestu.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav. 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
14: 7:11, tady z pondělní ranní zde Adam Jurica. Za chviličku nabídneme jednoho nešikovného lupiče. No a nezapomeňte na soutěž, dejte si pozor na jazyk. Dnes ve hře Lupeny na Cibula Fest v hodnotě téměř 5000 korun.

0: Weekend na dohled, tedy alespoň tady na monitoru The Weekend a jeho Blinding Lights.
1: Ale hezké jako.
0: Ano, tak musíme i v úvodu nového pracovního týdne v pondělí 15. června na to myslet optimisticky, tedy na ten blížící se víkend. Pojďme ale teďkom, dámy a pánové, po noční spěně na kafe. Ano, někteří se hned vrhnou do postele, ale někteří si po noční spěně dopřejí kávu, ale místo snídaně najdete zloděje. Přesně to se stalo policistům v jednom kalifornském městě. Oni po noční šli prostě na kafe a pancake, jak se to řekne česky.
1: Cupcake nebo?
0: Ne, pancake.
1: Jo, jako palačinku,
0: no,
1: myslíš?
0: No, tak, ano. To si dávali.
1: Pozor, pancake.
0: A najednou, jakože, pomoc.
1: Jergot, jako, co to je, ne?
0: No a pak se ukázalo, že to volání o pomoc, ten slabý hlásek, patří 30-letému muži, který se podle policie pokusil o vloupání, jenže při pohybu po střeše uklouzl a spadl mezi zdi kavárny a sousedního kina a zaklinil se tam. Najít ho prý nebylo vůbec jednoduché. Policie nejdřív prohledala kino, až později zjistili, že právě muž uvízl v úzkém prostoru mezi oběma budovami. Na pomoc proto museli hasiči, kteří několik hodin prořezávali stěny a beton. Nešťastný lupič strávil v pasti prý celou noc, no a po vyproštění skončil v péči zdravotníků se zraněnými zády, ale i tak byl následně obviněn z vloupání.
1: No to se mu moc nepovedlo, klukovi.
0: No to vůbec se mu jako nepovedlo.
1: Další z řady takových těch totálních amatérů. Jako
0: ještě no. Jak tady vidím ten obrázek od těch hasičů, tak on je v podstatě nahý, já nevím, jestli se v té úzké škvíře jako snažil vysléct a možná potom namazat nebo něco, aby jako že vylezl těžko. Já už vím. On měl holý zadek, protože loupit.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: minutky po 7:45, DJ Team Kamera, praní z Gerardek, za kličku Spice Girls a Wannabe. My si to ráno okořeníme ranním tématem. Dáme se, jestli tady máme dva tábory. Jedni zastávají klimatizaci ano a druzí zastávají klimatizaci ne. Proč se na to ptáme? Z jednoho prostého důvodu, na rádiu totiž startujeme ode dneška soutěž o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, kterou můžete vyhrát úplně zadarmo, a to včetně instalace a ovládání přes telefon. Ideální jak do bytu, tak do domu. Stačí v našem vysílání ulovit letní megahit Žijeme len raz a dovolat se jako první do studia. Podrobnosti na našem webu www.radiojich.cz. Teď ale k vašim odpovědím v ranním tématu. Jestli pak máte rádi klimatizaci, anebo nikoli.
1: Napsala Marta, dobré ránko, na spaní určitě dobrá věc. Na spaní máme všichni rádi, asi když je samozřejmě chladněji. Jako...
0: No to teda rozhodně ano. A co Jirka? Klima určitě ano, nesnáším vedro. Pro mě by bylo ideální léto do 25 stupňů maximum. Kdo chce vedro, ať si jede k moři. Tak já s Jirkou souhlasím v tom, že mě taky by stačilo 25 stupňů.
1: Noha lidem.
0: Asi bych neposílal všechny jako k moři, že? Pořád tady máme, byť s jakým asi omezeníma, 4-roční období, takže si vybereme. Ale taky 25 stupňů mě by stačilo. Jako ta představa tomto týdnu, že by tady mělo být až supertropických 35 stupňů Celsia, to teda nevím, no, jakože...
1: No, pro mnoho lidí zvládat. Velký záhul, jako no.
0: No, o to více, dámy a pánové, vřele doporučujem poslouchat Rádio Jich, Rádio Jižní Moravě, protože někdo z vás získá klimačku v hodnotě 25 000 korun. My vám moc držíme pěsti, stačí zkrátka dobře jen poslouchat Rádio Jich, Rádio Jižní Moravě a narazit na ten správný hit, mega hit, Žijeme len raz. Máme tady oba tábory, klimatizaci ano a nebo ne. Napište nám to na Facebook Rádio Jich, posílejte SMSky na 606 703 889. Posílejte nám SMSky a WhatsApp zprávy, jestli tu klimačku chcete nebo nechcete, jestli ji milujete či nikoli. Měli jsme tady totiž takové názory, že někdo ji má třeba v kanclu a potom z 22 stupňů jde někam, kde je těch třeba 30, a když to tak uděláš denně xkrát, tak pak máš jinýmu, zára tě bolí, všechno.
1: No, není nic horšího než střídání teplot, jako no.
0: To tak. A samozřejmě taky se doporučuje maximálně, myslím, těch 5 stupňů Celsia, rozdíl mezi vnitřkem a venkem. Tak hlavně s tím opatrně, no. Teď za chviličku. Teď Spice Girls a Wannabe. No a po 8 hodině další vaše komenty k našemu pondělnímu rannímu tématu. Děkujeme, že se zapojíte.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: vám pájelo z pondělní raní zdě. Dobré ráno, Moravo, po 8. Aviči. Ed Sheeran. Nebo Emily Amar. Brno Sever připravuje obnovu náměstí Slovenského národního povstání. Podrobnosti dodají pondělní Jihomoravské zprávy za ten 15. června.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Pedro to bylo, když si měl ofinu. Pedro to bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
4: Společnost Speciál Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
9: Hezké pondělní ráno, Moravou, máme minutku po osmé.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Šakal obecný se šíří na Břeclavsko a Brno. Sever připravuje obnovu náměstí Slovenského národního povstání. Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v Pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy. Návrat vlků do krajiny by podle vědců mohlo jeho další šíření alespoň částečně zpomalit. Náměstí Slovenského národního povstání v brněnských Černých Polích čeká rekonstrukce, která přinese opravy hřiště, nové úpravy veřejného prostoru. i kavárenskou zahrádku. Součástí změn má být také vodní prvek před kinokavárnou, zatímco památník Slovenského národního povstání zůstane zachován. Dělníci nyní opravují samotnou kinokavárnu, která by po modernizaci mohla nabízet i promítání nejnovějších filmů. Kulturní středisko Omega převezme správu sálu a kavárnu povede brněnský restauratér Red Hawaii. Projekt dalších oprav připraví vybraný projektant ještě v průběhu letošního roku.
9: Je pondělí 15. června, jak dnes bude? Podle meteorologů bude převažovat oblačno, z rána hlavně v jižní části kraje i méně oblačnosti. Během dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk, později odpoledne a večer na mnoha místech polojasná obloha. Teploty dnes maximálně 23 stupně Celsia v Jihomoravském, maximálně 21 stupňů ve Zlínském kraji. Teď aktuálně Sokolnice hlásí 12, Dubňany měří 13, v Břeclavi máme 14 a ve Vaticích 15 stupňů Celsia.
13: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Hezké pondělní ráno i na cesty na D2 na 7. kilometru směrem na Břeclav stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Připomínáme, na Zlínsku v Napajedlech v Napajedelské ulici u křižovatky s Kvítkovickou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Šťastnou pondělní cestu.
11: Ranní jízda. Na rádiu i.
9: Co Čech, to kapitán, no možná ano, protože lodí prudce přibývá, jsou prostě v módě. České řeky a přehrady zažívají nevídaný nápor. Touha Čechů po svobodě na vodní hladině proměnila vnitrozemský stát v lodní velmoc. Podrobnosti v ranní jízdě rádi už za chvilku. Teď Avicii a The Nights.

0: 8 hodin 10 minut Katy Perry v pondělní ranní jízdě, za chvíličku je Číren a nebo Emily a Maj. Dáváme se na vodu, Češi prý objevili novou vášeň a tou vášní jsou lodě. A i když nemáme moře, na našich řekách, přeradách a kanálech je stále větší provoz. V registru je už přes 23 tisíc lodí, což je o polovinu více než před 10 lety. Přibývá také lidí s kapitánským průkazem. Ten už má více než 71 tisíc Čechů a další tisíce si ho každoročně pořizují. Odborníci říkají, že loď dnes nahrazuje obytný vůz. Láká hlavně svoboda cestování a možnost dostat se přímo do centra měst po vodě. S rostoucím zájmem ale přicházejí pochopitelně i problémy. Na mnoha místech chybí kotviště a získat vlastní místo pro loď je často složité a samozřejmě v mnoha místech i drahé. Dobrou zprávou je, že se rozšiřuje infrastruktura, jak už od rádia jich víte, na jižní Moravě se letos Baťův kanál vůbec poprvé prodloužil až do Hodonina a na českých řekách vznikají nová přístaviště. No, že budou lodě konkurovat obytným vozům, to by člověk možná ještě v minulosti nečekal. Tak ať už se budete po vodě, anebo obyťákem projíždět krásnou jižní a jihovýchodní Moravu. Užijte si vaši třeba dovolené.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 17 minut, Emilia Mai za námi, před námi ale třeba Survivor, Eye of the Tiger a před námi taky, kolego.
1: Papoušek, který ve Skotsku ničí auta a trápí řidiče. Obyvatelé skotského Inverness už téměř rok bojují s neobvyklým škůdcem. Volně létající papoušek tam okusuje gumová těsnění. A také stěrače zaparkovaných aut a napáchal škody už dokonce za tisíce liber. To je papoušek, kterého člověk dopravdy nechce. Místní si auta dokonce zakrývají a zkouší různé způsoby, jak opeřence odehnat, ale úspěch je prý vždycky jenom dočasný. Jeden z obyvatel už doopravdy za opravy zaplatil v přepočtu asi 23 tisíc korun a to už je takový papoušek, teda pěkně nas. Víme co. Zpočátku lidem připadal exotický návštěvník roztomilý, dnes už ho vítají s menším nadšením než účet za servis. No o pomoc požádali ochránce zvířat i úřady, žádná z institucí ale zatím zasáhnout prý nehodlá. Podle odborníků může pták bránit své území, lákají ho látky v gumě nebo se jednoduše baví. Co zatím prostě všechno je, je úplně jedno. Lidi mají jasno, bohužel jim způsobuje škody na jejich čtyřkolových miláčcích. Jde pravděpodobně o uprchlého domácího mazlička druhu Alexandr Malý. Místním tak prý zatím nezbývá, než chránit auta a doufat, že si papoušek brzy najde nějaký ten nový koníček, protože toto je pro některé koníček značně, ale značně finančně náročný.
0: Alexandr Malý, jo?
1: Alexandr Malý, ano.
0: No tak v zajetí při správné péči se dožívá v průměru 20 až 30 let, tak mám pocit, že
1: můžeš chodit
0: dlouho věkosti si tam ještě hodně užít.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Better Bitch projekt v pondělní ranní jízdě, je to ten 15. června, už za chviličku John Newman, Love Me Again. Back to France a Somber. Nebo Slavíček a Pokáč, zákaz přiblížení. Nám se však blíží další krátké jihomoravské zprávy. Pohled na ranní teploty i cesty a taky se blíží soutěž, dejte si pozor na jazyka. Dnes pro vás máme dvě vstupenky na Cibula Fest v hodnotě 4660 korun.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti

0: čtvrtec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Ranní káva, příjemné stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
2: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Mekamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. TT Bike.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom.
11: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
12: Hezké pondělní ráno, Moravo, je 8:30.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Brno plánuje do konce letních prázdnin spustit první stále úsekové měření rychlosti ve městě. Radar bude hlídat řidiče v Rušné Kmínické ulici, kde podle města často překračují povolenou rychlost.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Pohled na teploty. Kyjov 13 stupňů, 15 pak hlásí Sudoměřice, Valtice a Slavkov u Brna.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Dvě odstavená vozidla na dálnici D2 a jednu nepojízdné. V Brně zdravíme za volanty na D2 na 9. kilometru směrem na Brno. Stojí odstavené nákladní auto, projíždějte opatrně. Na D2 zůstáváme na 7. kilometru v opačném směru, tedy na Břeclav. Stojí porochané osobní auto a v centru Brna v Křenové ulici dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
12: A už za chvíličku soutěž, dejte si pozor na jazyk, jak jsme říkali ve hře Dva lupeny na Cibula Fest 2026 v hodnotě 4666 korun. Jsou to plnohodnotné 3 denní vstupenky, tak pokud jste v posledních 30 dnech na rádiu nic nevyhráli, můžete za pár minut zkusit své štěstí.
13: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8.38, Kelly Clarkson v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, pojďme na tu slibovanou soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Máme pro vás další fantastickou výhru. Dvě vstupenky na Cibula Fest 2026 v hodnotě 4666 korun. Jsou to, jak už jsme vzpomínali, plnohodnotné třídenní lupeny. Letošní Cibula Fest na letišti v Holíči se uskuteční od 23. do 25. července a nabídne skutečné hvězdy. Nabídne skutečně hvězdami nabitý program. Vystoupí krom jiných třeba Mara Straciny, Eva Farná, Rybičky 48, Dimitri, Traktor, Desmod, No Name a k tomu se ve čtvrtek ještě nabídne speciální 90-kový mejdán s East 7 Team, Bad Boys Blue, Lunou, Fun Factory vystoupí Bonnie M, Lunatic, Holky a dokonce i Verona. No prostě naprostá parádička, třídenní show, kterou si určitě vy, milovníci muziky, užijete. Tak jak bylo řečeno, pokud jste v posledních 30 dnech na rádiu jich nic nevyhráli, už za chviličku budete moci volat na 518-345-678, jenom v úvodu nového pracovního týdne připomenu, po dobu 30 vteřin vám budeme pokládat jednoduché otázky, u kterých ani tak nejde o vědomosti či správné odpovědi, ale o to dávat si pozor na jazyk. Na každou otázku musíte odpovědět, ale nesmíte používat odpovědi typu ano, ne. Plnohodnotná odpověď je, že v odpovědi nebudou slovíčka použitá v otázce a nebudete odpovídat jednou větou, respektive jedním slovíčkem. Jo? Jasné? Tak 3, 2, 1, teď. Nebo ještě počkáme chviličku. Vy ještě nemáte telefon, jste v práci dobrý, takže počkáme ještě chviličku. Ano? Jste připraveni? 5183456708. Tak jdeme na to. Právě teď jsme aktivovali telefonní linku k nám sem do studia a ptáme se, koho pak máme na drátku. Dobré ráno.
2: Ježiš, dobré ráno.
0: Koho pak zdravíme?
2: Petra.
0: Petra? Halo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Musela jsem odejít.
0: Tak, dobrý. Ještě jednou, koho pak tam máme, prosím, pěkně?
2: Petra.
0: Petra volá odkud?
2: Ze Strážnice.
0: A Petra v posledních 30 dnech na rádiu nic nevyhrála.
2: Nic.
0: A Petra by chtěla na Cibula Fest.
2: Tak chtěla.
0: A koho by vzala sebou, když hrajeme o dvě vstupenky?
2: Tak kdo by byl moc hodný.
0: A je v tvém okolí někdo, kdo je hodný?
2: A tak najdu. Jo. Právě je jich moc, takže...
0: Jo, až tak.
2: Výběrové řízení.
0: Teď jsem chtěl říct, právě bereš to pěsou z výběrové řízení. Super, tak ale zase klasika. Porcujeme medvěda, který ještě běhá po lese. Zatím jsme nic nevyhráli, ale pěsti samozřejmě držíme. Takže Peťulko, prosím tě, pravidla jsou jasná.
2: Jsou.
0: Tak jdeme na to. Chceš vyhrát vstupenky na Cibula Fest?
2: Chtěla bych je vyhrát moc a někoho bych sebou moc dobrého vzala.
0: Jde ti to dobře, pokračuj tak dál. Je Holíč slovenské město?
2: Holíč leží na Slovensku, takže je slovenské město.
0: Dobře. Potřebuješ pro vstup na Slovensko vízum?
2: Pro vstup vízum určitě potřebuju. Dostanu se tam bez víza.
0: A ještě nám prosím tě, Peťulko, prozraď, zdali pak máš ráda syrovou cibuli?
2: Syrovou cibulu miluju. Miluju cibulu v jakémkoliv stavu. Takže aj syrovou.
0: A už mimo soutěž, když krájíš cibuli, plačeš u toho?
2: Někdy plaču, když je moc ostrá a čerstvá.
0: No a já doufám, že když teď by přišlo na slzy, tak budou jen štěstí, protože... No, my ti blahopřejeme. Dvě vstupenky na Cibula Fest 2026 jsou tvoje.
2: Děkuju moc a ještě... zdravím všechny do rádia.
0: My taky zdravíme, tam všechny, co okolo máš, doufám, že už začíná pomalu startovat ono výběrové řízení.
2: Jo, musela jsem je všechny zahnat, až teď půjdu do kuchyně.
0: Tak super, ještě jednou gratulujeme, užij si to. Děkuju. 23. až 25. července, měj se hezky a zase někdy naslyšenou, ahoj.
2: Naschle, děkuju.
1: Pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Joan Osborne na One of Us. V pondělní raní zje za chviličku Slavíček, Pokáč a zákaz přiblížení. Nám se však na jihu přiblížila další soutěž. Přesně řečeno vám, posluchačům raní jízdy, hrajeme o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun, kterou můžete vyhrát úplně zadarmo, a to včetně instalace a ovládání přes telefon. Ideální nejenom do bytu, ale i do domu. Stačí v našem vysílání ulovit letní megahit Žijeme len raz a dovolat se jako první do studia, když právě ten megahit uslyšíte. No a tak jsme to zapojili i do ranního tématu, tu klimatizaci, a ptáme se vás, jestli patříte do skupiny těch, kteří si to bez klimy už dneska neumí v létě ani představit, a nebo se jí naopak vyhýbáte, protože vám třeba nedělá dobře.
1: Napsal slovácký paskřivec: vydržal jsem vždycky bez klimy, než u moja u vás soutěž vyhrála. V Chelsea budu muset zjít, lebo jsem si na tu klimu tak zvykl, že bych asi nepřežil, kdyby mě aj z tu klimu zdrhla.
0: Martina: ano, ale s velkou opatrností, jsem dost náchylná na opary a nemoci z ní. V autě jí manžel nejdřív pořádně vyčistí, než ji začneme v sezóně používat, ale doma ji nemáme a ani nevím, do které místnosti bych ji dala, aby to bylo užitečné a ochladilo to víc místností.
1: No, tady má posluchačka pravdu, bacha na to, klima se každý rok pravidelně čistí, ne všichni to ví. Podíváme
0: nebo
1: se
0: dělají.
1: Na Alenu, nebo dělají, ano. Napsala Alena: celý rok dělám venku, takže klimu bych brala okolo sebe, aby v létě chladila a v zimě hřála.
0: Ptáme se, jestli klimu ano nebo ne, velmi jednoduše na Facebooku Rádích, a zcela jasně odpovídá Milana: určitě klima. Taky Milana bude určitě hledat ve vysílání Rádia jich ten správný hit, aby mohla získat klimošku v hodnotě 25 000 korun, včetně té instalace. Tak podrobnosti na našem webu www.radiojich.cz. Držíme vám pěsti.
2: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále pondělní ranní zde je Nico a Vince. Po deváté už Real to Real. Callum Scott a Whitney Houston. Nebo kapela Vohnou. Brno spustí první stálý radar v Kninické ulici. Podrobnosti nabídnou pondělní jihomoravské zprávy rádia. A nezapomeňte, úvodu nového pracovního týdne pro vás máme novou soutěž. A vzhledem k teplotám, které se na nás hrnou, se bude hodit.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.

0: klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Mastra Kovomatkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: nebo mrzněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června. Velké Bílovice, Křástelka.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Autoškola Šťastná Hodonín otevírá nový kurz pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 24. června v 15.30 v učebně autoškoly na adrese Anenská 7 v Hodoníně. Čeká vás výuka pod vedením zkušené instruktorky. A dobrá zpráva, prázdninový kurz skupiny B můžete získat už od 17 000 korun. Přihlásit se můžete jednoduše online na webu stránkách www.autoskola-hodoninsko.com. Pro více informací volejte 518 341 600.
4: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hezké pondělí, máme minutu po deváté.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Ratíškovice dokončují cyklotrasu k poutnímu místu Náklo a Brno spustí první stálý radar v Knínické ulici. Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června. Zatím v místě platí úplná uzavírka, včetně zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2milionovou dotaci z kraje. Brno plánuje do konce letních prázdnin spustit první stálé úsekové měření rychlosti ve městě. Radar bude hlídat řidiče v Rušné Knínické ulici, kde podle města často překračují povolenou rychlost. Úřad nyní dokončuje projekt a s policií řeší technické detaily provozu. O případném zvýšení rychlostního limitu z nynější 50 na 60 km v hodině se stále jedná. Cílem opatření je zvýšit bezpečnost na silnici, kterou využívají řidiči, cyklisté i chodci.
10: Rádio Jih, počasí.
8: Převažovat bude slunečno, alespoň tedy v ranních hodinách. Kolem té 10. hodiny tvrdí meteorologové, že začne přibývat oblačnosti během dopoledne. Dokonce na severu kraje se může vytvořit pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne a večer na mnoha místech zase polojasná obloha. Teploty dnes maximálně 23 stupňů v Jihomoravském, maximálně 21 ve Zlínském kraji. Aktuálně v Těšanech 12, 14 ve Veselí nad Moravou. Zdravíme do Podivína, kde měříte 15 a Radějov měří 16 stupňů Celsia.
12: Využijte od prodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih,
13: doprava.
8: A znovu taky na cesty podíváme se do Brna i na dálnici D1. V Brně v ulici Nové Sady u křižovatky s Křídlovickou havarovala dvě osobní auta, na místě blokován jeden pruh, počítejte se zdržením. V Brně v Bítežské ulici před Písáreckým tunelem stojí odstavené osobní auto, i tady buďte opatrní. A na dálnici D1 na 194. a půltém kilometru směrem z Brna na Vyškov je odstavené osobní auto pro poruchu, počítejte s možným zdržením. Šťastnou pondělní cestu s rádiem Jih.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 13 a půl minuty po deváté, Callum Scott a Whitney Houston, co nevidět J-Lo, ale Farben, Bohnouti. A taky Verče, ahoj, hezké pondělí.
1: Ahoj.
0: Když se řekne Loch Nesska,
1: yeah.
0: Co si vybavíš?
1: Příšerku.
0: Loch Nesskou příšerku. Bude řeč o chlapíkovi jménem Steve, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Kvůli čemu, dozvíme se, ale představte si, že on Loch Nessku hledá už hodně dlouho a on něco našel. Fakt jako.
1: Loch Nesčí miminko.
0: No, nevím, jestli zrovna miminko, ale prozradíme. Ale jdete hledat Loch Nessku a najdete. Co? To prozradí Rádio Jih za pár.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ale Farben v pondělí na jihu, 9 hodin a 19 minut. Představte si, že kvůli jedné záhadě změníte celý život. Přesně to udělal Brit Steve, který přesně před 35 lety opustil práci, prodal dům a přestěhoval se k jezeru Loch Ness, aby našel slavnou lochneskou příšeru. Pravda, důkaz o její existenci si se dodnes nemá, ale jedno velké životní vítězství přece jen získal.
1: Vytrvalý minimálně.
0: To rozhodně. Během svého pátrání totiž potkal ženu svého života. S budoucí manželkou Hillary se seznámil přímo u jezera a po více než 20 letech se vzali. Šel hrát příšeru, našel manželku. Myslete si o tom, co chcete. Dnes je Steve zapsaný i v Guinnessově knize rekordu jako člověk, který hledá oficiálně lochneskou příšeru nejdéle bez přerušení. A protože mu je už 63 let, stále věří, že jednou získá důkaz, který vyřeší jednu, řekněme, z nejslavnějších záhad světa. Takže zatímco příšeru nenašel, manželku ano, možná, ne, určitě je to větší úlovek než ta samotná lochneska, ale když se nad tím zamyslíš, jdeš hledat lochnesku, nalezneš manželku.
1: A ta paní tam šla taky hledat lochnesku.
0: Ta šla jenom tak okolo. On říká, vy asi nebudete ta lochneská příšera, že? Nezačalo to prý úplně nejlíp ten rozhovor jejich, to první rande, ale nakonec, jak bylo řečeno, po více než 20 letech se vzali. Návod pro ty z vás, kteří hledají tu pravou či toho pravého, zkuste první hledat třeba nějakou příšerku a pak třeba najdete milovanou ženu na celý život anebo milovaného chlapa na celý život.
1: Hezké.
0: Že? No, hned v úvodu pracovního týdne taková romantiárna. Pojďme na kapelu Vohnout a Svaz českých bohémů.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčí, toší se svět.

0: Maroon 5, 2 minutky po půl desáté, Girls Like You a Cardi B. Za chviličku ale čistokrevná 90. MC Sal and the Real McCoy a Another Night.
1: Jako čistokrevná 90.
0: Aha, to ne, to už ne, vůbec. Ale my jsme teďka rozebírali s Verčou mimo éter ty teploty, které meteorologové slibují na víkend, který už je v podstatě v dohledu, byť jsme na startu nového pracovního týdne. Říkali jsme, že toto současné počasí nám tak jako plus minus autobus tak nějak jakože vyhovuje.
1: To je super.
0: Samozřejmě to lidi z toho chutí, jako jo, to nebudeme nikomu brát, že miluje sluníčko a třeba třicítky, ale jako supertropických 35 stupňů Celsia to.
1: Já myslím, že jako třeba provozovatelé koupališť jsou potom rádi, ale třeba, jak říkal, no, to je ideál za mě.
0: A už teď víme, že právě na Moravu se chystá horká vlna počasí, dokonce Český hydrometeorologický úřad už varuje před tropickými teplotami, tak máme se v uvozovkách na co těšit.
1: A pak budou bouřky. A já za chvilku udělám radost všem, co si občas dopřeju něco sladkého. Dáváš něco sladkého někdy, jsem tam?
0: No tak lhal bych, kdybych řekl, že ne.
2: No? Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o 2 poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
6: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
7: Co se tady děje?
8: To se chystá.
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
3: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3 500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 9.

0: desítky a bude 9:45. Toto byla Gracie Abrams, That's So True, za chvilečku taky Pink. Už jsme to nakousli, že nás čekají ty tropy. Mimochodem, vychází to letos docela zajímavě. Letošní astronomické léto totiž začne ve velkém stylu ještě před letním slunovratem v neděli 21. června v 10:24 k nám dorazí vlna horkého počasí. To si to pěkně naplánovala ta přírodička, že?
1: Děkujeme.
0: OK, teď ale z úplně jiného soudku.
1: Já budu dělat radost. Vědci zjistili, že...
0: Já jsem s tím teplem taky určitě mnohé potěšila, mnohé nas taky, že?
1: To, no, teď jsem chtěla říct, že by mě zajímalo, jakou tam budeš mít míru té úspěšnosti. No, takže teď já, jo. Můžu.
0: Pojď.
1: Tak jo. No, vědci zjistili, že úplné vyřazení cukru ze stravy může paradoxně škodit.
0: No.
1: Oni to teda zase, bohužel, no, zkoušeli na myší.
0: Nebojte, jestli jste si dneska na dopolední svačinku vybrali tatránku, může
1: být. Je to v pořádku, že? No a ty na té přísné bezcukrové dietě měli horší ty hladiny krevního cukru, víc zánětu ve střevech a narušenou střevní mikroflóru, než ti, kteří měli ten cukr v mírném množství, ale prostě ho tam jakože měli. No. Takže tělo na radikální bezcukrovou dietu reaguje hůř, než když ho jíme střídně. Mm. Vědci to vysvětlují tím, že střevní bakterie jsou prostě na malém množství cukru zvyklé a potřebují ho ke správné funkci. Takže vlastně troška čokolády je péče o střevní mikrobiom, potvrdila to věda, nemáte zač.
0: Dobrý den, prosím, nás objednáváme 3 písečáky, 4 větrníky.
1: Fuj, nesnáším písečák.
0: To mi jenom tak napadlo, já ho taky nemusím, jako jo, ale tak nějaký ten větrník, věneček,
1: větrník,
0: špičku.
1: Větrník bych si dala. Mlečňáku, větrník, to je výborný.
0: Cokoliv, prostě to tělo to potřebuje. Samozřejmě všeho s mírou, že?
1: No jasně, no.
0: No. A co když ten míra není? Ha?
1: Tak aj bez míry.
2: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní dopoledne přejem ze studia Rádia Jich. Ty starty toho týdne jsou povětšinou těžké, ale je důležité si ten týden nastartovat dobře, takže pojďme startovat s další muzikou. Po desáté nás čeká třeba kapela Krištof a jejich Půlnoční dřív. Melody přidá hit Just the Way You Are. A dáme si taky 90-kové Bajando. Pustil druhé kolo žádostí o dotace na opravy domů, tak například o tom budou v dnešní humoravské zprávy Rádia Jich podání Petra Jindry. Hezké dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.

0: Rádio.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si

0: www.klimastyle.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Máme minutku po desáté a z rádia vám přejeme krásné dopoledne.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Hodonín spustil druhé kolo žádosti o dotace na opravy domů a dopravní podnik posílí spoje na MotoGP v Brně. Hodonín zahájil druhé kolo podávání žádostí o zápůjčky a dotace ze stavebního fondu. O podporu na opravy domů a bytů mohou zájemci žádat až do 31. července. Peníze lze využít například na opravy fasád, střech nebo rekonstrukce balkonů. Žádosti přijímá odbor ekonomiky a financí Hodonínského městského úřadu. Brněnský dopravní podnik připravil na závody MotoGP od 19. do 21. června výrazné posílení městské dopravy k Masarykovu okruhu. Speciální autobusová linka C bude jezdit mezi nemocnicí Bohunice a okruhem v intervalech až 1 až 2 minut. Z centra Brna se fanoušci dostanou k přestupnímu terminálu také mimořádnými tramvajovými linkami P6 a P8. Doplňovat je bude okružní autobusová linka Z obsluhující kempy a parkoviště v okolí závodiště. Přeprava na speciálních autobusových linkách bude pro návštěvníky zdarma.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Převažovat nám dneska bude hlavně oblačno. Během dopoledne se může lokálně vytvořit pár drobných přeháněk a později odpoledne a večer čekáme až polojasnou oblohu. Teploty 20 až 23 stupňů v Jihomoravském kraji a 18 až 21 ve Zlínském. No a v tuto chvíli Hluk hlásí 13, Veselý nad Moravou 14 a Josefov i Lanžhot 15 stupňů Celsia.
9: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih, doprava.

Things, za chvilku už skupiny Krištofa nebo Sunrise Avenue. No a potom se podíváme taky na jednu znepříjemněnou cestu autobusem.

0: námi a mějte hezké pondělí.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: moc rádi, že i 18 minut po 10. ladíte rádio jich, rádio Jižní Moravy. No a na Brněnské Lesné měli teda opravdu v sobotu večer strážníci co řešit. Řidič autobusu tam schytal několik ran pěstí od 33-letého muže. Ten měl nejdřív běhnout před autobus a silně do něj bušit. No a když řidič vystoupil ven, aby zkontroloval, jestli vůz není poškozený, tak následovaly slovní urážky a pak taky fyzický útok. Řidič po ranách upadl na zem a přišel od dioptrické brýle. Pomohl mu až projíždějící motorkář, který oba muže od sebe oddělil a další svědek přivolal městskou policii. Napadený řidič si kromě poškozených brýlí na další zranění nestěžoval, takže lékařské ošetření odmítl. Útočník měl podle strážníků oděrky na rukou, bolela ho noha a proto k němu přijeli záchranáři. No a to by člověk čekal, že už se během té doby stihne tak nějak uklidnit, ale ne. Strážníkům nadával a jeho chování bylo stále agresivnější. Samozřejmě dechová zkouška ukázala bezmála 3 promile alkoholu. No a když se před nástupem do sanitky pokusil utéct, tak skončil v poutech. Nakonec putoval na záchytku a po vystřízlivění bude svoje jednání vysvětlovat úředníkům. No, tak hezké vysvětlování přejem a do celého jihomoravského i zlínského kraje posíláme hit Just the way you are.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 90-kový hit Bailando, za chvilku další trojka muziky. No a co ty koupaliště letos? Počasí na Hodonínsku jim zatím moc nepřeje. Každopádně už za pár minut si na rádiu jich uděláme takový přehled toho, kde už otevřeli a kde se teprve chystají otvírat a taky kdy. Do té doby si užijte muziku a užívejte dopoledne.
1: Rádio Jih. Jsme s vámi nejen v rádiu, ale i na webu. Buďte s námi online. www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: máme pondělí 15. června. No a jestli už pokukujete po plavkách a plánujete první letošní koupání venku, tak máme v podstatě dobré zprávy. Po chladném začátku června se koupaliště na Hodonínsku postupně chystají otevírat. V Hodoníně se venkovní koupaliště po krátké pauze, kterou mělo právě kvůli chladným dnům a dešťům, znovu otevře dneska. A stejně tak spustí venkovní provoz taky akvapark v Kyjově. Ve Veselí nad Moravou jsou připraveni otevřít hned, jakmile se počasí zlepší, takže o konkrétním termínu by chtěli rozhodnout během tohoto týdne. Na koupališti v Dumňanech plánují zahájení sezóny tenhle pátek, 19. června, no a ve Vracově otevřou už o den dřív, tedy 18. června ve čtvrtek od 14:00 odpoledne a právě ve Vracově budou mít děti do 15 let ve čtvrtek i v pátek vstup zdarma. O něco později se chystá otevření akvaparku v Uhřicích, tam počítají se startem provozu v posledním červnovém týdnu. No a jak už jsme tady rozebírali ráno s Lukem, tak podle meteorologů by se hlavně v té druhé polovině týdne mělo jakože hodně oteplovat, takže by se sezóna koupání mohla konečně rozjet tak nějak naplno. Tak držíme pěsti, na všechna koupaliště zdravíme z rádia jich a posíláme už za moment další pondělní muziku. Hezké dopoledne.
1: Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. V sobotu 20. června od 16 hodin ožije areál vinných sklepů pod Budama v Čejči akcí Wine and Food Fest. Čeká vás skvělé víno, dobré jídlo i pohodová atmosféra. Zahraje cymbálová muzika Vojtěška, skupina Jen and The Acoustic Band a Víťův brácha. Více informací na Facebooku Vinaři z Čejče.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: I Hear the Runaway. A na playlistu máme taky Činasky a jejich Potkal jsem tě po letech. Přidá pondělní Humoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že Bzenec dokončil propojení chodníků u školy v kasárnách. Tak dál leďte rádio jich, ať vám nic neuteče a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
4: Z rádia i všem hezké pondělí, máme minutu po 11.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Bzenec dokončil propojení chodníků u školy v kasárnách a Otrokovice pokračují ve stavbě hasičské zbrojnice. Před mateřskou školou v Bzeneckých kasárnách je hotové nové propojení chodníků. Nový úsek spojuje chodníků mateřské školy s trasou v areálu základní školy. Město ho vybudovalo v rámci dílčí rekonstrukce budovy školky a zázemí pro volný čas. Úprava má zvýšit bezpečnost v místě, kde se denně pohybují školáci, rodiče i auta. Otrokovice pokračují ve výstavbě nové hasičské zbrojnice, která patří k největším investicím města v posledních letech. Hotový je také nový chodník ulici spojovací a město pracuje na úpravách zahrady mateřské školy. V nejbližší době se začne připravovat rekonstrukce smuteční síně na místním hřbitově. Do budoucna Otrokovice plánují proměnu kvítkovické návsi a hledají možnosti dotační podpory pro financování projektu.
6: Rádio Jih, počasí.
4: Převažovat nám dneska bude hlavně oblačno. Během dopoledne se může lokálně tvořit pár drobných přeháněk. No a později odpoledne a večer očekáváme až polojasnou oblohu. Teploty 20 až 23 stupňů v Jihomoravském kraji a 17 až 20 ve Zlínském. No a aktuálně Lipov, Uherské Hradiště a Babice měří 15 stupňů a 18 hlásí Bulhary.
8: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Rádio Jih, doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli ve Znojmě a Brně. Ve Znojmě v Jarošově ulici na křižovatce s Puškinovou se srazila dvě osobní auta, počítejte tady s omezením. A v Brně v ulici Cejl na křižovatce s Francouzskou stojí porouchané auto. Tak tady dejte pozor, buďte opatrní a ať už frčíte kamkoliv, tak přijem z rádia jich šťastnou cestu.

tady je mých pohodové dopoledne, i když jste třeba v práci, nevadí, i tam vám to zpříjemníme další muzikou. No a potom si povíme o jednom gigantovi, nebo vlastně přesněji řečeno gigalónovi.

0: No a představte si, v Brně mají nového obra. Hvězdáři představili Gigalon, což je obří model planety Jupiter, který má v průměru 12 metrů. A podle jejich slov už větší ani být nemohl. Jenom pro představu, je dvakrát těžší než jejich 10-metrové modely. Váží asi čtvrt tuny a k nafouknutí potřebuje hned 4 větráky najednou. Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, takže prostě jeho model musel být úplně největší ze všech. Na povrchu nechybí ani slavná velká rudá skvrna, tedy obří bouře, která by podle astronomů dokázala pohltit celou Zemi. A protože brněnští hvězdáři mají smysl pro humor, tak schovali do Gigalonu i 3 speciální vtípky. Kdo chce zjistit víc, bude muset model prozkoumat osobně a to bude poprvé možné na Festivalu planet od 6. do 12. července a potom od 3. do 9. srpna v parku na Kraví hoře pod brněnskou hvězdárnou. Takže pokud si chcete Gigalona prozkoumat a třeba najít i ty vtípky, tak vyražte do naší humoravské metropole a užijte si to. A teď si pojďme užívat muziku na Rádiu Jih. Tady jsou Roxette a Sleeping in My Car.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich kapela Divokej Bill a jich Plakala. Hezké dopoledne přejem. Další muziku nám obstarají Miley Cyrus, Beyoncé a Jason Derulo. No a za pár chvíl tady budeme mít taky jedno napadení policistů. Dva brněnští strážníci měli cestu do práce takovou jako neúplně obvyklou. Ještě než dorazili na služebnu, tak se totiž dostali do potyčky s mužem, který se do nich pustil přímo na ulici. Za chvilku si na rádiu jich povíme, jak celý incident probíhal a taky jak dopadl. Hezké pondělí.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jich.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jich.
2: Více info na www.radiojich.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Ahoj děti!
6: Jdeme na Cibuláčik!
7: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
8: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
7: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
9: Vidíme se na Cibuláčiku!
8: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
10: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči.

0: a operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisi 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisi.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří napukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: 12, zůstáváte s rádiem, díky za to. No a teď se mrknem do Brna, kde se cesta do práce dvěma brněnským strážníkům poněkud komplikovala. Nedaleko služebny v Řečkovicích je začal bezdůvodně urážet a vulgárně napadat 33-letý muž. Strážníci byli ještě v civilu, prokázali se služebním průkazem a vyzvali ho, aby s nadávkami přestal, jenomže muž byl stále agresivnější a jednoho z nich nečekaně udeřil do brady. Strážníci proto použili donucovací prostředky a přivolali uniformovanou hlídku. No a ukázalo se, že se muž teprve nedávno vrátil z vězení a tak si případ převzala státní policie pro podezření trestného činu. Já si tak teďka jakoby říkám, jestli ten věk 33 roku je u chlapů nějaký jako krizový, nebo co? Už jsme tady dneska jednoho takového 33-letého problémového, agresivního měli. Tak já nevím. Co chlapi, kde je problém v 33?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Probíráme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Z hodonínského studia Rádia Jichčem, hezké pondělí, blíží se nám čas obědu, tak pokud už si dáváte něco dobrého, tak dobrou chuť. No a pojďme taky na ochutnávku muziky pro tu první odpolední hodinku. Na playlistu máme třeba Olivia Dean.

0: No a dopravní podnik posílí spoje na MotoGP v Brně. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.

0: telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar Kyjov nebo Hodonín.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendou East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třetí odklad.
1: Ekokom.
2: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
3: Ahoj, zdraví vás Arlej a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
7: Z rádia i všem dobrou chuť, za minutku nám odbije 12. hodina.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Hodonín spustil druhé kolo žádostí o dotace na opravy domů a dopravní podnik posílí spoje na MotoGP v Brně. Hodonín zahájil druhé kolo podávání žádostí o zápůjčky a dotace ze stavebního fondu. O podporu na opravy domů a bytů mohou zájemci žádat až do 31. července. Peníze lze využít například na opravy fasád, střech nebo rekonstrukce balkonů. Žádosti přijímá odbor ekonomiky a financí Hodonínského městského úřadu. Brněnský dopravní podnik připravil na závody MotoGP od 19. do 21. června výrazné posílení městské dopravy k Masarykovu okruhu. Speciální autobusová linka C bude jezdit mezi nemocnicí Bohunice a okruhem v intervalech až 1 až 2 minut. Z centra Brna se fanoušci dostanou k přestupnímu terminálu také mimořádnými tramvajovými linkami P6 a P8.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Na jihu i jihovýchodě Moravy dneska převážně oblačno až zataženo, lokálně s menšími přehánkami. No a ve druhé části odpoledne by se nám měla oblačnost začít pomalu rozpouštět a k večeru už bude převažovat polojasno. Co se týče teplot, tak ty vyšplhají v Jihomoravském kraji na nejvýš na 20 až 23 stupňů a ve Zlínském na 17 až 20. Právě teď Terezína Bílovice u Uherského Hradiště hlásí 18 stupňů a po 19 měříme v Hodoníně, stejně tak 19 stupňů hlásí Klentnice.
10: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih, doprava.
7: A pondělní dopoledne nebo poledne nám evidentně přeje, protože nemáme hlášeny žádné aktuální dopravní nehody, tak si přejme, ať to taky dlouho zůstane. A pokud jste zrovna někde na cestě, tak vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: dvojka pondělních hitů pro dobrou náladu, stejně tak jsou další dva hity před námi, no a pak se vydáme za jednou velkou proměnou. Taková velká proměna totiž čeká jeden z nejnavštěvovanějších hradů na Jižní Moravě. Aktuálně je tam třeba most podepřený trámy, ale opravdu nečeká jenom ten most. Za chvilku si na rádiu jich prozradíme, co všechno by se mělo na Býtově rekonstruovat a taky jaká nová atrakce by tam mohla vzniknout. Tak si počkejte a teď si užijte Simple Plany a nebo Veronu.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a teď to slibované info z Hradu. Na Hradě Bítově se chystá jedna z největších oprav za poslední roky. Ještě letos, a nebo nejpozději na jaře příštího roku, by tam mohla začít rekonstrukce obou kamenných přístupových mostů, věží i hradního cimbuří. Práce vyjdou zhruba na 80 milionů korun a potrvají 2 roky, ale jsou fakt jako nutné, protože mosty mají narušenou statiku. A ten hlavní vstupní most je už několik let podepřený dřevěnými trámy. A kdo si teďka říkáte, no super, tak zrovna letos jsem se chtěla na Bítov vydat a nebudu moct, tak nebojte, budete moct. Hrad zůstane po celou dobu otevřený a Kastelan z toho naopak chce udělat takovou jako výhodu, že ukáže návštěvníkům, že ho hrad pečují a vysvětlí jim třeba význam jednotlivých prací. No a pokud všechno dopadne podle plánů, tak by se mohla po opravě věž Vírovka nad vstupní branou proměnit v novou vyhlídku pro turisty. Tak co víc zbývá, než popřát hodně štěstí a i během oprav spoustu spokojených návštěvníků. A na rádiu jich se vrátíme zase za muzikou, teď už Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařství Balaštík.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Ostravy. My jsme za to moc rádi. A jestli vy si rádi vyrazíte na procházku kolem Moravy ve Starém Městě, tak jste si možná všimli, že slepá ramena tam vypadají zase o něco živějíc. V lokalitě totiž skončila rozsáhlá obnova historických ramen řeky, díky které se do krajiny vrací přirozený koloběh vody a taky původní lužní prostředí. Odborníci odstranili staré nánosy a navážky, vysadili nové stromy a keře, obnovili břehové porosty a vybudovali taky mokřady. A některé části ramen znovu propojili s řekou Moravou. Výsledkem je místo, které lépe zadržuje vodu, pomáhá ochlazovat okolí a nabízí útočiště řadě rostlin a živočichů. Biologové už potvrdili výskyt ledňáčka říčního, čápa bílého, rosničky zelené a nebo vzácné ryby, hořavky duhové. To ale není všechno, práce nekončí, o území se dál stará organizace Slepá ramena, která zajišťuje pravidelnou údržbu a péči o tu nově vysazenou zeleň. Do budoucna tam navíc plánuje vznik naučné stezky s informačními tabulemi a taky odpočinkovými místy pro návštěvníky. Takže pokud jste ve staráku, anebo to tam nemáte daleko, tak si zajděte na procházku, pokochat se vším novým a užít si kousek přírody. A teď si zase pojďme užít muziku, jste na rádiu Jich letí už za okamžik Kelly Clarkson a nebo taky Eva Farná a její Perpetuum mobile, a to je pecka.
1: Největší open air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Za mikrofonem je Veronika Vrostáhnu, no a my si společně rovnou dáme ukázku muziky, která nám bude zpříjemňovat tu 13. hodinu. Bude to třeba kapela Mira a jejich novinka Malinovej sirup.
1: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vláma, roztrhaný trikot.
0: Na playlistu taky Do One Day, Glad You Came. Make you glad you came, the sun goes down. A novinku přidá taky Teddy Swims a to hit Mr. Novido. No a Otrokovice pokračují ve stavbě hasičské zbrojnice, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Indry. Krásné odpoledne.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově.
4: Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
7: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: Za necelé 3 minutky bude 13 hodin, my vám z rádia přejeme krásné pondělí.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Bzenec dokončil propojení chodníků u školy v kasárnách a Otrokovice pokračují ve stavbě hasičské zbrojnice. Před mateřskou školou v bzeneckých kasárnách je hotové nové propojení chodníků. Nový úsek spojuje chodníků mateřské školy s trasou v areálu základní školy. Město ho vybudovalo v rámci dílčí rekonstrukce budovy školky a zázemí pro volný čas. Úprava má zvýšit bezpečnost v místě, kde se denně pohybují školáci, rodiče i auta. Otrokovice pokračují ve výstavbě nové hasičské zbrojnice, která patří k největším investicím města v posledních letech. Hotový je také nový chodník v ulici Spojovací a město pracuje na úpravách zahrady mateřské školy. V nejbližší době se začne připravovat rekonstrukce smuteční síně na místním hřbitově. Do budoucna Otrokovice plánují proměnu Kvítkovické návsi a hledají možnosti dotační podpory pro financování projektu.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Na jihu i jihu jihovýchodě Moravy dneska převážně oblačno až zataženo, lokálně s menšími přeháňkami. Ve druhé části odpoledne by se nám měla oblačnost začít pomalu rozpouštět, tak k večeru už bude převažovat polojasno. Co se týče teplot, tak ty vyšplhají v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš na 20 až 23 stupňů a ve Zlínském na 17 až 20. A právě teď hlásí Brno 16, Dolní Němčí 18 a Průšánky i Kostice 19 stupňů Celsia.
3: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID 3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a opatrní buďte v tuto chvíli na Brněnsku a v Znojemsku. Na Brněnsku

0: pokračování. A my si za chvilku povíme, kdy se můžete svést a kolik vás to bude stát. No a teď už kapela Miraj a jejich malinový sirup.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásce po 13. hodině ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. No a jestli hledáte tip na letní výlet po Jižní Moravě, tak v Němčičkách na Břeclavsku znovu otevřeli bobovou dráhu. Příběh téhle atrakce je takový trošičku divoký, když ji v roce 2010 otevřeli, tak fungovala jenom krátce, protože se objevily nějaké pochybnosti kolem financování výstavby a celý případ skončil až u soudu. Takže byla několik let mimo provoz, teď ji ale převzal nový provozovatel a během jara ji nechal kompletně obnovit. Dráha je dlouhá zhruba 700 metrů a má řadu zatáček a taky klopených úseků. Otevřeno je každý den od 10 ráno do 6 večer a jedna jízda vyjde na 80 korun. Takže to je od nás pro vás takový malý výletní tip a teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a to i krátce před půl druhou odpolední. A my pro vás máme teď tip, kam vyrazit s dětičkami. Známá večerníčkovská znělka a taky pohádky na dobrou noc, to čeká na děti v Uherském Hradišti. U knihovny Bedřicha Beneše Buchlovaná se ode dneška až do pátku 19. června, to znamená prostě celý tento týden, každý den od 18 hodin koná Hradištské sluníčko. O pohádkovou atmosféru se postarají herci a další předčítající, kteří dětem i rodičům nabídnou večerní pohádky. V pondělí dneska program doplní představení Černá hodinka pana Skřípa v podání souboru Minikuny ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. No a v případě nepříznivého počasí se bude číst přímo v knihovně. Takže pokud vám to některý den vyjde, tak můžete děti

0: kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: Společnost Speciál Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
4: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vím si, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: in a piece, bitch, please. Sweat and hop into the Rari 6-speed. Felt the breeze. I told Jesus, take the wheel. Don't let me go 6 feet. If these guys, they don't give me...
1: Hezké pondělí, hezké pondělní odpoledne přejeme z rádia. Jich doznívá nám Mikolas Josef a jeho Ferrari. Tak a tady už slyšíte, máme i Vojtu. Čau, Vojti.
2: Ahoj, já jsem dneska takovej závodák.
1: Jo, jsi závodák dneska.
2: No jasný.
1: Ty jsi úplně dneska čirá pozitivita.
2: No Miloši. To buďte rádi, že jste nás neslyšeli před chvílí, dámy a pánové.
1: Ano, ano. Buďte rádi.
2: No, buďte rádi.
1: Tak pojď.
2: Kam?
1: Dej mi slovo, aj dvě.
2: No, že jsi to ty, tak pro tebe teda mám připraveny dvě slova pospátku, no. A ty je musíš přeložit do srozumitelné lidské řeči.
1: Já se pokusím.
2: Jsi připravena?
1: Ne.
2: Nevadí, jdeme na to. Ax hřalečv.
1: Čelařská.
2: Ezrukse.
1: Ezrukse.
2: Ezrukse.
1: Ezrukse. Kse, tam jsou dvě k po sobě.
2: Tam je X.
1: Jo, Ezrukse.
2: Ezrukse. Ezruk?
1: Ale já tě slyším, počkej, já si to říkám. Počkej. Ezrukse.
2: No.
1: Exkurze.
2: Výborně, a dej to dohromady.
1: Krásovčilařská exkurze je taky, no, jak mi může slovo exkurze takhle dlouho.
2: No já trvat. Jako vůbec nechápu, co jsi dělala. Každopádně, já jsem si tohleto slovní spojení vybral, protože dnes se mnou po 16. hodině budou naši posluchači moc soutěžit právě o jednu skvělou včelařskou exkurzi. Bude to tady po celý týden a já se na to moc a moc těším, takže si myslím, že naši posluchači by měli taky.
1: Tak to je top, díky.
2: Nemáš za co?
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Blíží se 14. hodina, kormidlo rádia jich už do svých hlasivek naplno převzala má maličkost, a tak se pojďme podívat na to, co nás právě v další 60 minutovce čeká za muziku. Začneme s Loreen a songem Euphoria. Přidá se taky Benson Boone, Mystical Magical. A krev v žilách tu nám rozproudí Krištofy, protože život je krásný. Připraveny jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih, ve kterých se už za malou chvíli dozvíte podrobnosti nejen o tom, že vodárny rozšířily zákaz zalévání i na Mikulovsko.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle

Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
0: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
7: Jedna minuta po 14. hodině, takový je přesný čas na rádiu Jih.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Vodárny rozšířili zákaz zalévání i na Mikulovsko, v Brně se budou v létě opravovat tramvajové tratě do Bystrce a v Renesské ulici a Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysoké spotřebě platí nově v 18 obcích na Mikulovsku zákaz využívat pitnou vodu z veřejného vodovodu na zalévání zahrad, na pouštění bazénů nebo mytí aut. Omezení se netýká běžného používání vody v domácnostech na pití, vaření nebo hygienu. Od 1. června do 31. srpna zákaz platí v Bulharech, Lohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a u Valech. Od 15. června do 15. září se omezení vztahuje také na Březí, Dobré Pole, Drnoholec, Jevišovku, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Sedlec, Bavory, Brod nad Jih, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnici a Pernou. Podle vodáren jsou místní podzemní zdroje na hraně kapacity a lednická úpravna vody pracuje naplno. Brněnský dopravní podnik bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renesské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Linky jezdící po Renesské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Zatímco na Renesské se začne pracovat už 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Upravený návrh počítá se snížením tribuny o několik řad sedaček, díky čemuž bude méně stínit okolní byty a získal souhlas všech vlastníků. Město nyní připraví potřebné smlouvy, projektovou dokumentaci a dokončí změnu územního plánu. V nové části tribuny mají vzniknout toalety, občerstvení i bezbariérový přístup pro návštěvníky. Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít během příštích 2 let.
1: Počasí.
7: Jak jsou na tom aktuální teploty? Ostrožská Nová Ves hlásí 17, Vacenovice 18, Břeclav a Velké Bílovice 20 stupňů Celsia. Zítra ráno na jižní a jihovýchodní Moravě očekáváme převážně jasno, v průběhu dopoledne spíš polojasno. Odpoledne má však postupně přibývat oblačnosti a postupně bude na některých místech až zataženo. Večer se na našem území mohou objevit přehánky nebo občasný déšť, tak na to dejte pozor, a v Jihomoravském kraji zítra naměříme maximálně 27, ve Zlínském 25 stupňů Celsia.
10: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte v Brně ve Vídeňské ulici směrem z centra za křižovatkou s Jihlavskou. Chybí na silnici poklop od kanálu, tak ať tam prosím vás nikdo nezahučíte. Ať už máte takhle při pondělku namířeno kamkoliv, díky, že i na svých cestách ladíte frekvence Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: s Rádiem Jih, Rádiem Jižní Moravy na playlistu Euphoria a tím dnes rozhodně nekončíme. Naopak z muziky nás za moment čekají Benson Boone nebo kapela Krištof. Popřejeme ale také všem dnešním oslavencům či oslavenkyním, zjistíme, jaké významné dny připadají právě na dnešní datum a přidáme citát od slavné osobnosti. Jaký jsme vybrali pro pondělní odpoledne? Dozvíte se, když zůstanete s námi.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Víte, Vítku, ty, kdo dnes slavíš svůj svátek, přejeme ti z rádia jich všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a aby ti všechno vycházelo přesně podle představ. Samozřejmě, že gratulace míří také tobě, kdo posloucháš rádio jich a dnes, tedy 15. června, slavíš narozeniny. Přejeme všechno nejlepší.

0: Je to pravda, kalendář ukazuje 15. červen. To znamená, že dnes je den humrů, světový den větru a také světový den proti násilí na seniorech. Narozeniny dnes slaví Courtney Cox, americká herečka, která se proslavila jako Monika ze seriálu Přátelé, a právě od ní si dáme citát pro dnešní den, tak pozorně poslouchejte. Život je příliš krátký na to, abyste trávili čas s lidmi, kteří z vás nevytahují to nejlepší. Což se dá pochopit třeba tak, že i když to někdy není snadné, může být lepší vzdát se toho, co máte, a jít si za lepším. Jak jsem říkal, dnes slavíme Světový den větru a právě na toto téma si dáme jeden vtípeček. Víte, jak poznáte silný vítr? Když vám meteorolog řekne, že očekává mírný vánek a vyhledáte popelnici v sousední obci.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí odpoledne si do éteru rádia jich našel cestu taky Marek Ztracený, kterého chudáka život kope do zadku. Netrpělivě už vyhlížíme taky interprety jako Joe, Shakira nebo Robin Schulz a po nich prosím pěkně. Po nich se vydáme do jedné z našich jihomoravských zoologických zahrad, kde mají nové přírůstky a jaký druh se tam podařilo vůbec poprvé odchovat, dozvíte se, když i nadále budete poslouchat Rádio Jih.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Haj, haj a jedu!
6: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, civilní obrana, Zlučivoči.

0: Gatecrasher. To je Fervifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.

0: frekvencích rádia jich se touláme za doprovodu Robina Schulze a míříme za Nadílkou do Vyškovské zoo. V zoologické zahradě ve Vyškově se totiž poprvé podařilo odchovat mláďata Nandu Pampového, tedy velkého nelétavého ptáka pocházejícího z Jižní Ameriky. Zajímavé je, že u tohoto druhu mají hlavní rodičovské povinnosti na starost samci a právě sameček letos na jaře usedl na 11 vajec, no a zhruba po 40 dnech se z nich vylíhla 3 kuřátka. Pro zoo jde o vůbec první úspěšný odchov Nandu Pampového a chovatelé teď budou sledovat, jak se malým opeřencům daří. Tak my jim držíme palce, ať jsou zdraví, a vám, kdo do Vyškovské zoo vyrazíte, abyste se mladými opeřenci mohli brzo pokochat.
1: Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projišťky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity oceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ani to nebolelo a z pondělního odpoledne jsme ukrojili další hodinku. 15. udeří za několik málo minut a tak omrkneme, co nás už za chviličku čeká na playlistu Rádia Jih. K mikrofonu se dostaví DJ Bobo, Everybody. Přidají se taky Hunter X a Golden. A aby jsme si mohli dopřát taky českou muziku, od toho máme kapelu Harley se songem Proč pocit mám. Já nemám pocit, já to vím jistě, že za chvíli dojde taky Petr Indra, který připravil další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Už za chviličku se proto dozvíte všechny podrobnosti nejen o tom, že v Jevišovce spadl muž do studny a na místo musel letět i vrtulník.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Autoškola Šťastná Hodonín otevírá nový kurz pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 24. června v 15.30 v učebně autoškoly na adrese Anenská 7 v Hodoníně. Čeká vás výuka pod vedením zkušené instruktorky. A dobrá zpráva, prázdninový kurz skupiny B můžete získat už od 17 000 korun. Přihlásit se můžete jednoduše online na webových stránkách www.autoškola-hodoninsko.com. Pro více informací volejte 518 341 600.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
3: Z rádia jich zdravíme minutku po 15. hodině. Díky, že zůstáváte na našich frekvencích.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: V Jevišovce spadlo muž do studny, na místo spěchal vrtulník a Aircraft Industries v Kunovicích chystá vývoj nového letadla. V Jevišovce spadl včera odpoledne muž středního věku do studny a kvůli zranění se nedokázal dostat ven. Na místo vjeli hasiči, záchranáři, policisté, přiletěl i záchranářský vrtulník. Muž byl po příjezdu složek při vědomí. Hasiči ho během zhruba 15 minut vyprostili a předali zdravotníkům. Záchranáři následně zraněného převezli sanitkou do nemocnice v Břeclavi. Kunovická společnost Aircraft Industries představila zrenovovaný historický letoun C-11. Ten před 70 lety odstartoval sériovou výrobu letadel v tamním závodu. Firma dnes vyrábí především stroje L410 a jejich modernizovanou verzi L410NG, které letají ve více než 60 zemích světa. Vedení podniku zároveň připravuje koncept nového většího letadla pro zhruba 35 cestujících, které by mohlo sloužit také armádám pro speciální průzkumné mise. Letos v Kunovicích vyrobí 14 letounů a v dalších letech chce produkci postupně podnik navyšovat. Největší aktuální zakázku má společnost v Chile, kam dodává stroje pro přepravu pracovníků těžebního průmyslu. Trenér Lanžhota Milan Valachovič po posledním zápase sezony nečekaně oznámil konec ve fotbalovém klubu. Vedení divizního týmu nyní hledá nového kouče a musí řešit také odchod 6 hráčů z kádru.
5: Rádio Jih. Počasí.
3: Hodíme očko na stupnice venkovních teploměrů, ty v Louce a Traplicích ukazují 17, Kyjov měří 19, Hrušky 22 stupňů Celsia. Jak bude v dosahu frekvencí Rádia Jih zítra? Podle předpovědi ráno skoro jasno, v průběhu dopoledne spíš polojasno. Odpoledne a večer má oblačnosti postupně přibývat, k večeru se navíc mohou objevit přeháňky nebo občasný déšť. Stupnice teploměrů se zítra v Jihomoravském kraji vyšplhají na maximálně 27, ve Zlínském přinejlepším na 25 stupňů Celsia.
7: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih. Doprava.
3: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky, opatrní buďte na dálnici D1, konkrétně na 191. kilometru u Brna ve směru na Vyškov, tady totiž u krajnice stojí porouchaný osobák, tak nohu z plynu, ať to do něj nenapálíte. Díky moc, že Rádio Jih posloucháte i na svých cestách a teď už jdeme k dalším hitům pro dobrou náladu. Tady je DJ Bobo, everybody!

0: Taky Hunter X se svou peckou Golden se přišli podívat na frekvence Rádia Jih a samozřejmě i do našeho online vysílání. Z hitu pro dobrou náladu vidím na playlistu třeba Sunrise Avenue nebo Rihanu a hned po nich se vydáme na Uhersko Hradišťsko. Kriminalisté totiž řeší prodej klavíru. Slyšíte správně? Kriminalisté si vzali na paškál klavír. Pravda, nebyla to úplně standardní výroba. V čem byl háček a kdo to odpiká, to na jihu prozradím už do 7 minut, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17 hodin a 17 minut, to je čas, kdy nám na rádiu jich dělá hudební doprovod Rihanna, s ní taky Calvin Harris, a kdy míříme na Uhersko-Hradišťsko. Občas se říká, že dobrý nákup člověka potěší, jenomže jeden muž právě z tohoto regionu zjistil, že to neplatí pokaždé. Pořídil si klavír, který měl najít využití v rodině. Až později se ale ukázalo, že klávesy jsou vyrobené ze slonoviny, na kterou se vztahují přísná pravidla. Případem se začali zabývat kriminalisté a podařilo se jim dohledat i původního prodejce nástroje. Trestní stíhání nicméně nakonec zahájili proti oběma mužům, jak vůči prodejci, tak proti kupujícímu. Celý případ je podle mužů zákona připomínkou, že i při nákupu zdánlivě běžných, byť starších předmětů, je potřeba ověřit jejich původ a případně zda jejich prodej není omezený zákonem. No, tak já jsem osobně zvědavý, jak to dopadne. Typoval bych, že roli bude hrát hlavně to, jestli kupující věděl, že jde o slonovinu. Ale jelikož nejsem právník, tak se v tom radši moc vrtat nebudu a budeme se radši věnovat další muzice. Na rádiu jich teď Harley, Proč pocit mám?
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Také dnes vás v odpoledním vysílání Rádia Jih čeká pravidelná soutěž Tajemný Jih, ve které dneska, stejně jako celý tento týden, budeme soutěžit o dva dárkové poukazy na jedinečnou exkurzi do mutěnického včelařství Balaštík. A zapomeňte na pozorování přes sklo. Čeká na vás profesionální kombinéza, včelařská kukla, rukavice a postavíte se přímo vedle otevřeného úlu. Zjistíte, jak od sebe rozeznat královnu, trubce a dělnici a dozvíte se spoustu zajímavých věcí. O tenhle skvělý zážitek budeme na jihu hrát už zhruba za půl hodinky, hned po 16. Ještě předtím nás ale čeká třeba zastávka v Koryčanech. Tam totiž dnes vypuklo nepříjemné dopravní omezení a bohužel to bude docela nadlouho. Poslouchejte Rádio Jih, ať vám neutečou všechny detaily.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: Tentokrát v Tajemném Jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařství Balaštík.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: www.oknamacek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně.

0: 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 9.

0: Holahej, jižní a jihovýchodní Moravo. Jenom tak pro lepší odpoledne nám hrají a zpívají Atomic Kitten hitovku The Tide is High. No a jak jsem sliboval, jdeme zkouknout nejnovější dopravní omezení v Koryčanech. To se týká hlavně vás, kdo jezdíte tamní ulicí Kyjovská. Během léta totiž budou probíhat práce na vodovodu, přestavba mostu i navazující úpravy města a s tím se hold pojí právě dopravní omezení. Ode dneška až do 6. července je provoz veden kyvadlově a řízený semafory kvůli rekonstrukci vodovodu. Od 7. do 31. července přijde největší omezení, úplná uzavírka kvůli přestavbě mostu. Průjezd bude umožněn jen autobusům a složkám integrovaného záchranného systému a následně se od 1. do 14. srpna doprava vrátí do režimu kyvadlového provozu se semafory, a to kvůli dokončovacím pracím. Obyvatelé v dotčené části ulice Kyjovská musí navíc počítat i s dočasnými odstávkami pitné vody během přepojování přípojek. O konkrétních termínech však budou obyvatelé Koryčan průběžně informováni. No a buďme realisti, žádná dopravní uzavírka nám radost nedělá, ale výměnou za podobné rekonstrukce to prostě občas musíme zkousnout. Nejenom vás, kdo jste teď na cestách, z jihu zdravíme a posíláme hitovku Sugar.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Linkin Park a jejich hitovka Numb. Přesně takový je náš hudební výběr v pondělí odpoledne. Z rádia Jich tu teď máme jeden speciální pozdrav do Koopu, respektive do Jednoty na Maríně v Hodoníně, kam zdravíme celý personál a přejeme, ať jsou zákazníci, dodavatelé i šéfové na vás milí a nezlobí vás. Díky za vaši každodenní práci a stejně tak z Jihu děkujeme za každodenní práci, ochotu i trpělivost všem profesím spojených s prodejem potravin, výrobků, oblečení, obuvi a spousty dalších věcí. Díky moc, že vás máme.
1: Rádio Jih.

0: nám to utíká, nemám pravdu. Pokud máte směnu do 4 odpoledne, tak už se klidně mazejte převléct do civilu, protože za 5 minut máte padla. Nás každopádně i po 16. hodině čekají ty nejlepší hity pro dobrou náladu, například Raise Your Glass od zpěvačky Pink. Své hudební umění předvede taky Xindl X, který je chudák trochu v blbým věku. Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, co to stalo. A slíbit vám můžu, že pondělní odpoledne si okořeníme také peckou I'll Be Waiting od Inny a Rehaba. Zdraví vás Vojta Ošlejšek, za chvíli jsou na programu taky jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich všechno důležité nejen o tom, že Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle

0: Jich.cz.
1: Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
0: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
1: Poslouchejte Rádio Jich a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar Kyjov nebo Hodonín.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nicolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na MKLVFest.cz a buď u toho!
4: Společnost Speciál Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
10: Za chviličku udeří 16. hodina, společnost vám i nadále dělá Rádio Jich.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Vodárny rozšířily zákaz zalévání i na Mikulovsko. V Brně se budou v létě opravovat tramvajové tratě do Bystrce a Vreneské ulici a Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysoké spotřebě platí nově v 18 obcích na Mikulovsku zákaz využívat pitnou vodu z veřejného vodovodu na zalévání zahrad, na pouštění bazénů nebo mytí aut. Omezení se netýká běžného používání vody v domácnostech na pití, vaření nebo hygienu. Od 1. června do 31. srpna zákaz platí v Bulharech, Lohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a u Valech. Od 15. června do 15. září se omezení vztahuje také na Březí, Dobré Pole, Drnoholec, Jevišovku, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Sedlec, Bavl- Bavory, Brod nad Dyjí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnici a Pernou. Podle vodáren jsou místní podzemní zdroje na hraně kapacity a lednická úpravna vody pracuje naplno. Brněnský dopravní podnik bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renesské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Linky jezdící po Renesské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Zatímco na Renesské se začne pracovat už 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Upravený návrh počítá se snížením tribuny o několik řad sedaček, díky čemuž bude méně stínit okolní byty a získal souhlas všech vlastníků. Město nyní připraví potřebné smlouvy, projektovou dokumentaci a dokončí změnu územního plánu. V nové části tribuny mají vzniknout toalety, občerstvení i bezbariérový přístup pro návštěvníky. Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít během příštích 2 let.
7: Radio Jih. Počasí.
10: Jak to právě teď vypadá na venkovních teploměrech? Zlín hlásí 17, Dolní Věstonice 19, Kunovice 20 a Lužice 21 stupňů Celsia. Jak bude v našich končinách zítra? Z rána meteorologové předpovídají skoro jasno, přes dopoledne spíš polojasno, odpoledne však bude postupně přibývat oblačnosti a přidá se také zataženo. K večeru se navíc mohou objevovat přehánky nebo občasný déšť, tak na to myslete. Co se nejvyšších teplot týče, ty se zítra v Jihomoravském kraji vyšplhají na 27 stupňů Celsia, Zlínský kraj očekává při nejlepším 25.
14: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID 3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
10: Jsme s vámi také na cestách na dálnici D1, konkrétně na 175,5 kilometru směrem na Prahu stojí porouchaný nákladák, tak prosím vás, dbejte zvýšené opatrnosti, ať do něj nenarazíte. A také v opačném směru, tedy na D1 na 192,5 kilometru ve směru do Brna, tady stojí pro změnu porouchané osobní auto, tak i tady dávejte pozor. Šťastnou cestu, ať už máte s jihem namířeno kamkoliv.
7: Tajemný.
10: Je tu nový týden, nová výhra a důvěrně známá soutěž Tajemný jih. Chcete zažít dobrodružství na včelnici v Mutěnicích? Tak to jste tu správně. Máme pro vás totiž poukázky od včelařství Balaštík na parádní exkurzi pro 2 osoby. Dostanete na sebe profesionální včelařskou kombinézu, kuklu i rukavice a postavíte se přímo vedle otevřeného úlu. Dozvíte se, jak od sebe rozeznat královnu, trubce a dělnice, k čemu včelařům slouží dýmák či rozpěrák a ochutnáte čerstvý teplý med přímo z plástve. Mimochodem, z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to je skvělý gurmánský zážitek. Přesně tohle vše vám teď úplně zdarma nabízíme na rádiu jich formou 2 poukázek, které získáte za správnou odpověď na dnešní otázku. Tak dávejte pozor. V Tajemném jihu dnes pátráme po tom, jak se jmenuje potok, který protéká Mutěnicemi. A věřte, nemůže to být jednodušší. Pokud to víte, napište nám správnou odpověď buď SMS-kou nebo WhatsAppem na telefonní číslo 606 703 889. Ještě jednou to zopáknu, 606 703 889, to je telefonní číslo, kam nám formou SMS nebo WhatsApp zpráv posíláte správné odpovědi na otázku, jak se jmenuje potok, který protéká Mutěnicemi. Ve hře je neopakovatelný zážitek, na výherce nebo výherkyni totiž čekají 2 poukázky na úžasnou exkurzi do Mutěnického včelařství Balaštík.
7: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: odpolední vysílání Rádia Jich je v plném proudu. Na playlistu nám poskakuje The Weeknd se songem Save Your Tears. Teď už je ale čas na rekapitulaci dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný.
0: Přesně tak, aby jsme si osladili start nového pracovního týdne, je tu naše pravidelná soutěž Tajemný jih, ve které tento týden rozdáváme poukázky do mutěnického včelařství Balaštík na parádní exkurzi vždy pro dvě osoby. Nejlepší na tom je, že se ke včelkám dostanete doslova na dotek a vyzkoušíte si, co všechno obnáší práce včelaře. A nebojte se, na sebe dostanete včelařskou kombinézu, kuklu i rukavice. Naučíte se rozeznávat královnu, trubce a dělnice, zjistíte, na co včelaři používají nástroje jako dýmák či rozpěrák a navíc ochutnáte čerstvý teplý med přímo z pláství. Pokud jste ho ještě nikdy neměli, věřte mi, máte se na co těšit. Každopádně dvě poukázky na exkurzi do mutěnického včelařství Balaštík získáte tak, že nám pošlete správnou odpověď na naši dnešní soutěžní otázku. Tak teď pozorně poslouchejte. V tajemném jihu se vás dnes ptáme na to, jak se jmenuje potok, který protéká Mutěnicemi. Víte to? Tak nám to napište na číslo 606 703 889, buď SMS-kou, anebo přes WhatsApp. Aby to nikomu neuniklo, tak ještě jednou, ptáme se vás na to, jak se jmenuje potok, který protéká Mutěnicemi. Vaše odpovědi očekávám jako SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na čísle 606 703 889 a nezapomeňte, ve hře jsou dvě vstupenky na úžasnou exkurzi do mutěnického včelařství Balaštík. A jak tak koukám na náš playlist, máte na to posledních zhruba 7 minut.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin a 21 minut, přesně takový je aktuální čas, kdy už známe vítěze, respektive vítězku dnešního tajemného jihu. Tajemný. Éteru rádia jich mám takhle při pondělku milou návštěvu, kterou je Ludmila. Ahoj Ludmilo, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Čau, čau, výborně, prosím tě, práskni nám na sebe, kam jsme se dovolali dneska, kdy jsme tě zastihli, jestli teda můžeš.
1: Dovolili jsme se do Týnce, ale právě řídím v Břeclavě.
0: Řídím, takže jsme předpokládám na svíčku, že jo?
1: Ano, ano.
0: Výborně, výborně. Dneska v práci šlo to, dalo se to?
1: Výborně.
0: Výborně, tak dneska to ještě vylepšíme. Já jsem tvoje číslo totiž vytočil kvůli tomu, že jsi nám napsala správnou odpověď do dnešního kola soutěže Tajemný jich, to by asi souhlasilo, že jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak já ještě připomenu, že dnes a vlastně celý tento týden soutěžíme o dvě poukázky od Mutěnického včelařství Balaštík na speciální exkurzi. Výherci se mohou těšit na skvělý zážitek, protože dostanou profesionální včelařskou kombinézu, kuklu, rukavice a postavíte se přímo vedle otevřeného úlu, naučíte se poznávat rozdíly mezi královnou, dělnicemi, trubci, osaháte si všechnu tu včelařskou práci a k tomu navíc ochutnáte med přímo z plástve, tak takové exkurze, ta by asi bodla, ta by se líbila, že jo?
1: Určitě dětem.
0: Výborně, výborně. Tak já přečtu soutěžní otázku, ty mi na ní odpovíš a bude to tvoje souhlas?
1: Ano.
0: Jdeme na to. Dnes jsme se v tajemném jihu ptali na to, jak se jmenuje potok, který protéká Mutěnicemi.
1: Měl by to být, já doufám, Mutěnický potok?
0: Je to správně, máš samozřejmě pravdu. Při pondělku jsme to nechtěli nějak komplikovat, takže taková lehká otázečka. S poukázkami jsme domluveni, nebudu zdržovat, měj se hezky, ahoj, ahoj.
1: Hezký den, děkuji, naschle.
0: Měj se krásně, čau, čau. No a vy, kdo jste dnes nevyhráli, tak nemusíte zoufat. O dvě poukázky na speciální exkurzi do Mutěnického včelařství Balaštík, totiž na jihu budeme hrát zase zítra po 16. hodině. Tajemný,
2: tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Krásné a pohodové pondělní odpoledne, přesně takové přejeme všem našim posluchačům a posluchačkám, kdo si stejně jako já užíváte ty nejlepší hity pro dobrou náladu. Našim uším dopřejeme za moment taky Evu Farnou, Alvaro Solera nebo Kaskádu a kromě toho mrkneme do Ladné na Břeclavsku. Co tam mají nového v hodně nadživotní velikosti, dozvíte se na Rádiu Jih ještě před 17. hodinou.
1: Rádio Jih. Jsme s vámi nejen v rádiu, ale i na webu. Pojďte s námi online. www.radiojih.cz

0: zavrtněte na web www.vašepoblička.cz.
1: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
2: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Ahoj, děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
7: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odplat.
11: Ekokom.

0: hodonínského studia Rádia Jich si jenom tak pro lepší náladu hrajeme hitovku Boy You Turn Me a slyšet ji můžete mimo jiné i na naší frekvenci 101,4 FM. A právě na této frekvenci nás posloucháte taky v Ladné na Břeclavsku, kde teď nově nepřehlédnete jednu opravdu originální novinku. Obec si k 755. výročí od první písemné zmínky nechala vytvořit sochu, a ne tak ledajakou. Jde o sochu dvou obřích mrkví. Není to náhoda, obyvatelům Ladné se totiž odedávna říkalo mrkvaři, protože se tu ve velkém pěstovala mrkev, která se dokonce vyvážela do okolí. Přestože už je to minulost, tahle přezdívka v kraji přežila až dodnes. Mrkvová socha je součástí oslav výročí obce, které doplní také sraz rodáků a kulturní i náboženský program. No a ještě jednou, kdeže tu sochu mrkve najdete? V Ladné před prodejnou Coop Jednota. Když jsme u toho hledání, mě teď na playlist vypadla z rukávu další skvělá muzika, tak pojďme na ní. Nelly Furtado, Say It Right.
1: Největší open air akce na Kyjovsku, Euphoria Party, se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. V sobotu 20. června od 16 hodin ožije areál vinný sklepů pod Budama v Čejči akcí Wine and Food Fest. Čeká vás skvělé víno, dobré jídlo i pohodová atmosféra. Zahraje cymbálová muzika Vojtěška, skupina Jam and T Acoustic Band a Vítův brácha. Více informací na Facebooku Vinaři z Čejče.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že také v pondělí 15. června posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na časomíře se neúprosně blíží 17. hodina a to znamená, že náš playlist je znovu naplněný těmi nejlepšími hity pro dobrou náladu. Těšit se můžeme na Debbie Touch the Sun, na celou jižní a jihovýchodní Moravu zazní taky Kygo, Save My Love. A do éteru vypustíme i vlky v podání kapely Miraj. Jako dva vlci, co na měsíc. Na měsíc nezavije, naopak přednese čerstvé jihomoravské zprávy Rádia Jih, řeči o Petru Indrovi, který za malý moment prozradí všechny podrobnosti, nejen o tom, že Aircraft Industries v Kunovicích chystá vývoj nového letadla. Více už za moment tady na Rádiu Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
5: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: 2,5 minutky po 17. hodině. Takový je aktuální čas na Rádiu Jih.
9: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 65 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: V Jevišovce spadl muž do studny, na místo spěchal vrtulník a Aircraft Industries v Kunovicích chystá vývoj nového letadla. V Jevišovce spadl včera odpoledne muž středního věku do studny a kvůli zranění se nedokázal dostat ven. Na místo vyjeli hasiči, záchranáři, policisté, přiletěl i záchranářský vrtulník. Muž byl po příjezdu složek při vědomí. Hasiči ho během zhruba 15 minut vyprostili a předali zdravotníkům. Záchranáři následně zraněného převezli sanitkou do nemocnice v Břeclavi. Kunovická společnost Aircraft Industries představila zrenovovaný historický letoun C-11. Ten před 70 lety odstartoval sériovou výrobu letadel v tamním závodu. Firma dnes vyrábí především stroje L410 a jejich modernizovanou verzi L410NG, které letají ve více než 60 zemích světa. Vedení podniku zároveň připravuje koncept nového většího letadla pro zhruba 35 cestujících, které by mohlo sloužit také armádám pro speciální průzkumné mise. Letos v Kunovicích vyrobí 14 letounů a v dalších letech chce produkci postupně podnik navyšovat. Největší aktuální zakázku má společnost v Chile, kam dodává stroje pro přepravu pracovníků těžebního průmyslu. Trenér Lanžhota Milan Valachovič po posledním zápase sezony nečekaně oznámil konec ve fotbalovém klubu. Vedení divizního týmu nyní hledá nového kouče a musí řešit také odchod 6 hráčů z kádru.
12: Rádio Jih. Počasí.
8: Hodíme očko na aktuální teploty. Těmice právě teď hlásí 19, Pasohlávky a Újezd u Brna 20, no a Břeclav 22 stupňů Celsia. Meteorologové zítra z rána věští jižní a jihovýchodní Moravě skoro jasno, během dopoledne polojasno. Odpoledne a k večeru se ale oblačnost bude zvětšovat a může se přeměnit až na zataženo. K tomu se během večera vyskytnou také přeháňky nebo občasný déšť. Teplotní maxima ty se zítra v Jihomoravském kraji vyšplhají na 27 a ve Zlínském na 25 stupňů Celsia.
13: Využijte odprodej elektromobilů Volkswagen ID za zvýhodněné ceny. Předprodej nového ID3 Neo zahájen. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme také vás, kdo jste aktuálně na cestách. Opatrní buďte na Uherskohradišťsku, konkrétně ve Vlčnově v Masarykově ulici. Tady totiž boural osobák s motorkou a na místě zasahují záchranné složky. A na trase Pohořelice Znojmo, konkrétně u Lechovic, se srazil osobák s rnku, tak projíždějte okolo opatrně, ať se nestane ještě něco dalšího. Šťastnou cestu a díky, že jste s Jihem.

0: frekvencích Rádia Jich se nám 12,5 minuty po 17. toulá Debbie, teď konkrétně se svým hitem Touch the Sun. V našem vysílání se brzy uslyšíme taky s Kaigem nebo kapelou Miraj a navštívíme i Břeclavskou poštornou. Tamní centrum totiž prošlo rozsáhlou proměnou a my si na jihu už za moment řekneme, co všechno je tam nového. Tak nikam neodcházet.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve vysílání rádia jich zavili nikoliv sveřepí šakaly, ale vlci od kapely Miraj. My teď ale nabíráme kurz na Břeclavskou poštornou. Kdo zná centrum poštorné, možná si všiml, že prostranství před tamní knihovnou vypadá úplně jinak. Přibyly nové lavičky, stojany na kola, květinové záhony i 10 nových stromů a vzniklo takové příjemné místečko k odpočinku. Město do úprav investovalo zhruba 2,5 milionu korun, respektive 1 milion z toho zaplatil Jihomoravský kraj. A nyní nezbývá než věřit, že si nové posezení oblíbí nejen čtenáři knihovny, ale i místní a návštěvníci, kteří míří za zdejšími historickými stavbami. Tím ale proměna ještě nekončí, teď se pozornost přesouvá na samotnou budovu knihovny, kterou čeká oprava fasády a obnova architektonických prvků. No a do budoucna město by se rádo posunulo i k oživení areálu hostince na Rožku. Tak do poštorné z rádia jich zdravíme, za tento moc hezký projekt posíláme za prvé palec hore a za druhé 90kovou pecku Vodislav.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. What is love?

0: Kapela Desmod, Nevraumy a Kýsom. I takhle krásně si na rádiu jich umíme zpestřit pondělní odpoledne. Co by dupnám, zahrají taky Sombr, Fragma a Mikolas Josef, kteří nás přesně v tomhle pořadí vezmou na výlet, kde se už teď o víkendu koná parádní odpoledne pro celé rodiny spojené s oslavami Dne města. Na rádiu jich vám tip na pohodový sobotní program prozradím už za několik málo minut, tak buďte ve střehu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června s aktuální nabídkou financování.

0: zpracování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Mikolas Josef a kapela. Přesně taková muzika nás na rádiu jich provází pondělním odpolednem, ale tak nebudem vůbec troškařit, pojďme se podívat rovnou na budoucí víkend. V Koryčanech bude už teď v sobotu pořádně živo. Od 14:00 odpoledne se v areálu kulturního domu uskuteční Den města, který nabídne program pro malé i velké. Těšit se můžete na vystoupení dechové hudby Koryčanka, Dalibor Janda Revival i vystoupení dětí. Připravený bude také jarmark, komentované prohlídky města a Tonetovy vily, atrakce pro děti a občerstvení jsou jak jinak než samozřejmostí. A jedna taková zajímavost na závěr. Po celou dobu akce bude zajištěna doprava parním vláčkem. Takže pokud hledáte tip na příjemné sobotní odpoledne, Koryčany rozhodně stojí za návštěvu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Harley a zveme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června o 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gaycrasher, Zoči oči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Vodárny rozšířily zákaz zalévání i na Mikulovsko, v Brně se budou v létě opravovat tramvajové tratě do Bystrce a v Renesské ulici a Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Kvůli dlouhodobému suchu a vysoké spotřebě platí nově v 18 obcích na Mikulovsku zákaz využívat pitnou vodu z veřejného vodovodu na zalévání zahrad, na pouštění bazénů nebo mytí aut. Omezení se netýká běžného používání vody v domácnostech na pití, vaření nebo hygienu. Od 1. června do 31. srpna zákaz platí v Bulharech, Lohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a u Valech. Od 15. června do 15. září se omezení vztahuje také na Březí, Dobré Pole, Trnoholec, Jevišovku, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pavlov, Sedlec, Bavory, Brod nad Jí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnici a Pernou. Podle vodáren jsou místní podzemní zdroje na hraně kapacity a lednická úpravna vody pracuje naplno. Brněnský dopravní podnik bude v létě opravovat dva úseky na tramvajové trati do Bystrce a také trať v Renesské ulici. Obě opravy způsobí změny v dopravě, které skončí se začátkem školního roku. Linky jezdící po Renesské ulici budou jezdit odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou a z hlavního nádraží na Křídlovickou pojede autobusová linka X. Zatímco na Renesské se začne pracovat už 27. června, na Bystrcké trati až 5. července. Zlín se dohodl s majiteli bytů na podobě dostavby východní tribuny fotbalového stadionu. Upravený návrh počítá se snížením tribuny o několik řad sedaček, díky čemuž bude méně stínit okolní byty a získal souhlas všech vlastníků. Město nyní připraví potřebné smlouvy, projektovou dokumentaci a dokončí změnu územního plánu. V nové části tribuny mají vzniknout toalety, občerstvení i bezbariérový přístup pro návštěvníky. Pokud půjde vše podle plánu, stavba by mohla začít během příštích 2 let.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Dnes večera v noci polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnosti, postupně na oblačno až skoro zataženo, částečně průsvitnou oblačností. Na jihu Moravy až 26 stupňů, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 25.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rozsutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-léto.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih, počasí.
4: Moravočerven ve své polovině pondělí běží a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.

0: 15. červen na jihu, další červnové pondělí ve finále. No a já doufám, že i 15. červnový večer užíváte v klidu a v pohodě. No a já mám dnes v začátku hodiny skvělou zprávu pro milovníky letectví. Za moment vás totiž pozvu na břeclavský červnový letecký den. Všech události prozradím za chviličku, tak držte vlnu jihu, na které jdeme s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Bye.

0: Večerní vlna jihu, no a já mám dnes skvělou zprávu pro milovníky letectví. Ještě v červnu totiž budete moct v Břeclavi zažít velký letecký den. 27. a 28. června v prostorách Aeroklubu Břeclav budou k vidění historická, akrobatická i sportovní letadla. Pozemní program armády, akrobacie Martina Šonky, program pro děti a mnoho dalšího. Pozor, po oba dny bude možnost využít vyhlídkových letů. Tedy milovníci létání a letectví, velký letecký den v Aeroklubu Břeclav už 27. a 28. června. Určitě tam vyražte, bude to zážitek. Tedy další moravská událost a tip, který stojí za návštěvu. Pondělním večerem jedeme dál se songy pro skvělou náladu. My si ho vám všem přejeme parádní pondělní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer Rádio Jich. No a já ještě dnes přidám i pozvánku pro milovníky vína. Svůj termín má totiž i akce Mikulovské sklepy Open. Termín letošních otevřených sklepů v Mikulově nabídnu za chvilku. Do té doby tu mám další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodičku. Krásný pondělní večer ve společnosti Rádia Jich vám přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jich. Jsme s vámi nejen v rádiu, ale i na webu.
2: Buďte s námi online.
1: www.radiojich.cz

0: utratíte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: V rámci dalšího červnového pondělního večera jedete dál na vlnách jihu. No a já, tak jak jsem zmínil, přidám dnes tip i na velkou vinařskou událost. Z kraje července se totiž otevřou sklepy i v Mikulově. Stane se tak 4. července a vy v rámci první prázdninové soboty zažijete v Mikulově 25 otevřených vinných sklepů, ve kterých budou místní vinaři nabízet svá vína k ochutnání. Ve sklepích bude nachystáno pohoštění, kde bude možno ochutnat místní speciality. Rád bude muzika a k ochutnání bude to nejlepší, co nabízí mikulovští vinaři. Tedy mikulovské otevřené sklepy už 4. července. Léto na dohled, tak si ten jeho začátek vylaďte, jak se patří. O dobrých zprávách, pohodě a skvělé muzice jsou večery na jihu, tak pojďme dál. Mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní 15. červnový večer na jihu, 6. měsíc roku ve své polovině. V neděli nám startuje léto a počasí tomu snad bude i odpovídat. Každopádně dnešní den patřil ve jménem kalendáři Vítům, no a zítra už své jmeniny oslaví Zbyňkové. 168 Zbyňků žije na Hodonínsku, 171 na Břeclavsku, 133 na Kijovsku, 127 na Zlínsku, 23 u nás na Bučovicku a 438 Zbyňků žije v Brně. My jim přejeme vše nejlepší, pro zítřek gratulujeme a v rámci dnešního večera jedeme dál s hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
3: Ekokom.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí. Každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravočerven ve své polovině pondělí běží a já mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů.

0: Rádio Jecha, 15. červnový den ve svém finále. No a já dnes přidám i pozvánečku na velký veteran fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna Austerlitz. Na velkolepou a tradiční událost vás pozvu už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni zihem super večer.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách Jihu v běhu, za mikrofonem zůstává Josef Bouda a já mám pro vás dnes novinku i ze Slavkova u Brna, kde už v sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veterán Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. Tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která opanuje park tamního zámku, bude herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití a hlavně zábavy. Takže 27. června, poslední červnovou sobotu, vyražte do Slavkova u Brna na tradiční Veterán Fest. Pondělní novinky z Moravy a my už se teď všichni hoďme do večerního režimu a dejme si další porci hitů pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

sítě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Další červnový večer, trávíte si hem a měsíce nám láme. No a já k hitům pro dobrou náladu přidám další tip. Ten dnešní se týká události Hustopecký slunovrat s vínem. Tato další velká moravská událost proběhne už 20. června a vy v rámci ní užijete jógu pod širým nebem, kávu, sladké dobroty, program pro děti i společnou vycházku do vinic. Potom se naplno rozjedou otevřené sklepy, hudba v ulicích, jídlo, víno a večerní koncert. Od rána až do půlnoci, jeden den, jedno město, 10 hustopeckých vinařů a atmosféra, která chutná po létě. Prostě Hustopecký slunovrat s vínem už 20. června. Vypravte se tam. Na jihu jedeme dál 15. červnovým večerem a si ho přidáváme další songy pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě většinou polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Pondělí ve finále, tak ho užijte v klidu a v pohodě ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. Sihu vám všem krásný večer přeje Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o 2 poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařství Balaštík.cz.
0: Rádio Jih.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: 15. červen, pondělí 22. No a já mám pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu a k další muzice, tak užívejte. Pohodovou noc ve společnosti Rádia Jih vám přeje Josef Pouda.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočky.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy...

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: s vámi nejen v rádiu, ale i na webu.
1: Buďte s námi online.
0: www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: Radio.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Červen ve své polovině, pondělí ve finále, je tu 23. a vy jste si Hem. No a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě většinou polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Pondělí ve finále a to bude plné nejlepších hitů pro lepší náladu, tak mějte krásnou noc. Ze studia vás i při pondělku zdraví Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

家那夜后，祝你感觉没事的特别。

0: tak všechno mám.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 16.6. Po zbytek noci bude na Moravě většinou polojasno a teploty od 8 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, později oblačno až zataženo a k večeru přehánky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový úterní den ve společnosti Rádia Jih.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih.

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.